0: a vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
2: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Posloucháte Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české

Britský vokální soubor Stille Antico přednesl teď v rámci našeho pořadu skladbu Ave Maria Virgo Serena z pera Josquina de Pré. Josquin de Pré si získal obdiv a respekt už během svého života a v 16. století byl považován za největšího skladatele své doby. Jeho mistrovská technika byla nejen obdivována, ale také často napodobována. Jeho popularita byla tak velká, že mu opisovači přepisovali i různé anonymní skladby. Pochopitelně pravděpodobně nejspíš i proto, aby šli lépe na odbyt. Takto se množství jeho skladeb vyšplhalo až na nejméně 374. Ovšem po vzniku moderních analytických metod bylo jeho autorství v mnoha případech zpochybněno, a to na základě odlišného hudebního stylu anebo pramenných důkazů. Přes Josquinovu slávu, která přetrvala až do počátku barokní éry a byla obnovena ve 20. století, je jeho životopis plný mezer a informace o jeho osobnosti jsou kusé. Paradoxně jsou životy mnoha méně významných renesančních komponistů zdokumentovány lépe než právě život Josquina de Pré. Jediné dochované dílo, které by mohlo být psáno jeho vlastní rukou, je načrtnuto na zdi Sixtinské kaple, a jediná soudobá zmínka o jeho charakteru se nachází v dopise ferrarskému vévodovi Ercolovi I. d'Este. Poslechněme si teď v rámci našeho pořadu další hudbu, a sice jeho moteto Illibata dei Virgio Nutrix Lamilla.

ohledem na minimum podkladů z 15. století, o něž bychom se mohli opřít, se jako nejpravděpodobnější jeví, že se Josquin des Prez mohl narodit na území Hainaut, Henegavsko, podél dnešní belgicko-francouzské hranice, kde ležela dnes francouzská Pikardie, v 15. století ovládaná hrabstvím Vermandois. Jehož centrem bylo město Saint-Quentin. Zde někde tedy v kraji, v němž tehdy bojovali o vládu Francouzi, Angličané a burgundští vévodové, se pravděpodobně narodil Josquin le Bluat, řečený des Prez, jak uvedl na smrtelném loži. Podle zprávy ze 17. století byl pak snad přímo v Saint-Quentin vychováván od chlapeckého věku jako choralista. V jeho zhruba 20 letech jej pak nacházíme v soupisu zpěváků kapely vévody René z Anjou v Aix-en-Provence na jihu Francie, a to mezi lety 1475 a 1478. Někdy v 80. letech 15. století se pak Josquin des Prez vrátil do rodného kraje, neboť v roce 1483 uplatnil v Condé sur Lescaut nárok na dědictví po svém strýci. Poté zřejmě zamířil do Itálie, země v té době pro hudebníky zaslíbené. Teď nám slavný Hilliard Ensemble zaspívá další moteto z pera tohoto autora, a sice De profundis clamavi.

V Itálii podle všeho Josquin des Prez působil patrně v Římě. Nejprve asi ve službách kardinála Ascania Sforzi kolem roku 1484 a poté zhruba o dva roky později a nebo možná souběžně působil v papežské kapele, kde setrval nejméně do roku 1494 a patrně ještě déle. Kolem roku 1500 je pak doložen jeho pobyt ve Francii i jeho spojení se dvorem Ludvíka 12. A doloženo je, že od dubna 1503 do dubna 1504 působil jako maestro di capella ve Ferraře. Když tu ovšem v létě roku 1503 vypukl mor, vévoda Ercole d'Este a celý jeho dvůr město opustili a místo skladatele převzal Jakob Obrecht, který se stal obětí morové rány na počátku roku 1505. Nicméně v květnu roku 1504 byl Josquin des Prez zpět ve svém rodném kraji. Působil tu jako probošt kapituly při chrámu Panny Marie v Condé-sur-Lescaut v blízkosti Valenciennes. Zde také 27. srpna 1521 zemřel. Další ukázkou jeho tvorby bude teď Sanctus Benedictus z jeho vrcholné mše Panga Lingua. Účinkuje opět soubor Stille Antico.

Mnozí badatelé uvádějí, že Josquin des Prez začínal patrně jako autor písní, šansonů, kterých složil zhruba 80, v nichž se brzy začalo uplatňovat kanonické vedení hlasů. Od konce 14. století se v hudební tvorbě začalo šířej uplatňovat zhudebnění ordinaria missae, tedy mše. Objevovalo se i zhudebňování jednotlivých částí Gloria, Credo, Sanctus a Josquin des Prez má 6 takových skladeb. Od 30. let 15. století se pak rozvíjelo komponování úplných cyklů, navíc sjednocených užitím jediné melodie ve všech částech. Proto i v odkazu Josquina des Prez najdeme řadu podobných kompozic. Josquin des Prez psal duchovní i světskou hudbu a využíval všechny významné vokální formy své doby – mše, moteta, šanzony, frotoly. Byl obdivován jak pro své melodické nadání, tak za využívání důmyslné techniky. Někdy jsou jeho skladby víceméně strohé, bez jakékoliv ornamentace. Jindy zas vyžadují od interpretů značnou virtuozitu. Vzpomínku na tohoto významného renesančního skladatele, od jehož úmrtí si letos připomínáme 505 let, uzavřeme další části jeho mše Pange Lingua, a sice Agnus Dei.

0: klomby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
1: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
4: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
5: Jsme Klasik Praha.
6: Z archivu osobností.
5: Co poslouchají slavní.

0: Už začal pořad z archivu osobností nejenom naší znělkou, ale taky v první hudební ukázce. A já na začátku musím říct, že si ji přál do našeho pořadu můj host, se kterým jsem se poprvé, a od té doby teda taky naposledy až dneska, setkal přesně před 20 lety. Je to neuvěřitelné, když začínal jeden z těchto pořadů, podobných těm, který posloucháte dnes, a tím hostem je režisér Jan Hřebejk. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane režisére, nebo Honzo můžu říkat?
1: Klidně Honzo.
0: Dobře. My jsme se opravdu setkali před těmi 20 lety, což je teda nesmírně dlouhá doba, ale taky to zároveň hrozně rychle uteklo. Vy jste v jiném rozhovoru v tomto týdnu taky hovořil, nebo budete hovořit s mojí kolegyní Martině Klausové o knize U mě pořád dobrý, takže tu můžeme trošku vynechat, protože jste si o ní řekli určitě hodně. I když mě třeba zaujalo, proč je tady napsáno na stránkách vydavatele bilanční rozhovor, protože člověk v tomhle věku asi bilancovat ještě nemusí.
1: Nemusí, já jsem to tam říkal, já tam kamaráda v tom nakladatelství a on mě navrhl, aby jsme udělali rozhovor do té řady těch rozhovorů nakladatelství Vyšehrad. To není úplně bilanční, ale přece jenom tak bude mi 60 a nějaký zážitky se mi za ten život nashromáždili, tak jsme se to snažili s Veronikou Bednářovou říct tak nějak, aby to na těch 250 stránkách bylo aspoň trošku zajímavý, zábavný.
0: Dobře, tak tenhle ten rozhovor si můžete poslechnout taky i na našich webových stránkách, v podcastu, taky na Spotify s kolegyní Martinou Klausovou. A teď se zeptám na ten první hudební výběr, to je taky taková hezká věta. Kdo chce psa být, vždycky si hůl najde, od Jiřího Suchého.
1: Já jsem miloval desku, která vyšla na sklonku 60. let a byla z představení Jonáše doktor Madrace Suchýho Šlitra. To bylo to poslední představení, v kterém účinkoval Jiří Šlitr. A tam nebyla tato písnička. Kdo chce psa být, vždycky si hůl najde. Kde jsou takový verše jako aby psi a aby psice nezemřeli nudou, na sebe si sukovice aportovat budou. Je to vlastně úplně přesná předzvěst normalizace. S tou elegancí a humorem a černým humorem Jiřího Suchýho. V tom textu ta píseň je podle mě fantastická a tu dobu předpověděla být s humorem tak mrazivě přesně. Jsem to použil takový přívlastek. Já jsem Veronice, když jsme psali tu knížku, jsem mi říkal, nepiš tam ty přívlastky, já to nepoužívám, to nesnáším. A sám teď jsem použil příznak mrazivě. No prostě je to skvělá písnička. Já jsem celou tu desku málem odřel, jak jsem ji furt poslouchal dokola, kde jsou ty písničky Mississippi, jo, to jsem ještě žil. A je to prostě celý naprosto kubistický portrét, myslím, že tam je. Já Suchýho zbožňuju, nebo Suchýho se Šlitrem. Ale i Suchýho bez Šlitra miluji teda. Tak tohle považuji za takový můj vrchol jejich tvorby, podobně jako tu operu Dobře placená procházka. Ale tuhle píseň jsem slyšel poprvé, jsem před 5 lety, kdy to konečně vyšlo. A tak proto jsem jí sem dal, že to je kuriozita.
0: A vzal se sebou i další hudební ukázky, které já postupně představím mezi jednotlivými vstupy s vámi, ale teď se zeptám ještě, říkáte, že milujete Jiřího Suchého, tak asi zřejmě milujete i divadlo a koncerty. Chodíte někdy do divadla, nemyslím na svoje režie, ale nebo na koncerty?
1: To bych moc často nechodil, my chodili jenom na svoje režie. Teď jsem byl na Afterlifeu, na Jezerce se podívat. To je tak skvělá hra. Neříkám, že inscenace, tady chválím Rickyho Gervaise. I když já myslím, že to hrajou dobře, Malensteiner hraje tu titulní roli skvěle. A všichni hrajou skvěle, Pezera je skvěle. Ale tak na Afterlife chodím. Ale chodím hodně do divadla. Chodím možná do divadla víc než do kina. Jako kdybych si říkal, to kino jde dohnat, to divadlo v tom čase zmizí. Teď jsem viděl asi nejlepší představení roku. Nový představení Dušana Pařízka, Amadoka se to jmenuje. Hraje se to v X10. Pokračuje to vlastně v té tradici toho divadla komedie za Pařízka. Já jsem to zbožňoval, tak on je čím dál tím lepší, mám pocit. Tak to všem určitě doporučuji. Chodím rád na Zábradlí do Činohráku. Tam jsem chodil rád už za Komoušů.

0: že to byly dvě takový pražský dobrý divadla. Mám rád hostování, když v Praze hrajou divadlo Petra Bezruče, nebo když hrajou pro vás těm Boha divadlo. Rád jsem jezdil vždycky do Hradce, do divadla. Snažím se vidět, asi nejvíc chodím do divadla a potom na koncerty. Byl jsem teď po 30 letech na Krausberry. Já jsem se s Martinem trošku kamarádil Krausem. Točil jsem mi klip k té první desce Na větvi, ten titulní klip. Je to chlupatý. A pak jsem, on mi objevil píseň, to je docela dobrá historka, on mi objevil píseň Sluneční hrob. A mně se to šíleně líbilo. A pak jsem si pustil ten originál od Vlády Mišíka a líbil se mi ještě víc a urazil se Martina. Jsem mu říkal, to je trošku jak zábavová kapela, což jsem se splet. Já jsem ho nechtěl urazit, ale mám takovou hulváckou povahu. A pak jsem se styděl chodit na ty koncerty, abych se mu nemusel omlouvat, že jsem pak ten názor změnil a hrozně se mi to líbí, jak to dělá. A tu písničku jsem v té originální verzi, protože ten film Pelíšky se vrací do konce 60. let a ta Mišíková verze je z toho konce 60. let. A tak je tam ta Mišíková. A byl jsem na tom Krausovi teď, mají furt plno, což jsem šťastný. A je to, on prodělal rakovinu Martincovým jícnu, ale zpívá furt jak Jagger, je to super. Tak jsem byl nadšený. Nevím, jestli posluchači Rádia Klasik jsou vyznavači skupiny Krausberry, ale podle mě to je klasika.
1: Ta klasika je už i to, co budeme hrát tady v tom našem dnešním pořadu, i když to dnes tady nebude ta takzvaná vážná hudba, my teda spíš říkáme klasická, ale vlastně klasičtí jsou třeba Beatles, další kapely, jo, to je samozřejmě neoddiskutovatelné. Ale my si poslechneme teď další skladbu, vy jste říkal, že máte rád Keitha Jarretta, ale říkal jste mi zároveň, že jste na jeho koncertě nikdy nebyl, že se to nepodařilo.
0: On už nekoncertuje taky.
1: Už teď nekoncertuje. To je samozřejmě. A tohleto je takový přídavek z jeho živého koncertu z japonské Nagoji, tak si ho pojďme poslechnout.

0: Encore from Nagoya, Kid Jarrett, teď na Rádiu Klasik Praha v pořadu z archivu osobností. Mým hostem je režisér Jan Řebejk. Já se teď zeptám třeba na ty jednotlivé vaše činnosti, když už jsme o tom mockrát hovořili a hovoříte o tom velmi často, ale vy jste vlastně vystudoval, pokud vím, scénaristiku v té první fázi a ještě čosi?
1: Ne, studoval jsem.
0: Jenom scénaristiku.
1: Ono se to jmenovalo katedra scénaristiky a dramaturgie.
0: A dramaturgie, no.
1: Jo,
0: tak bylo
1: což
0: to se
1: jmenuje asi pořád, jo. Ale ta funkce toho dramaturga se trošku jako mění. Jsou prostě v televizi jsou ti kreativní producenti a je to možná přesnější. No.
0: Říká se tomu jinak. Ale vy jste vlastně těm scénářům se nevěnoval do té míry jako režii později, kterou jste vlastně nevystudoval.
1: Já jsem se nikdy těm spoluautorům nebo těm autorům scénářů, ať už to byl Petr Jarchovský, Petr Zelenka v těch začátcích, Petr Jarchovský celý život, a nebo v současnosti třeba Martina Formanová, jsme dodělali loni, nebo teď doděláváme sérii, kterou jsme natočili loni, která se jmenuje Na tělo pro Českou. Jsme dělali 9-dílnou takovou minisérii. Já jsem se tam nikdy nepřipisoval. Já jsem si v tomhle bral vždycky příklad z pana Formana. On se tam nepřipisoval, ale zasahoval do toho trošku a já si říkám, hele, to je strašně nevděčná profese, ten scénárista, protože to je to čistě autorský. U té televize je to naprosto rozhodující komodita, přitom on je placený až poslední, až když se to opravdu natočí a ty platy jsou bledý, když to není vyloženě nějaká hvězda. A ještě to ten tvůrce předělá, si říkám, abych se mu tam ještě připisoval a bral si nějaký kredit. Ale kecám do toho, protože ten tvůrčí proces mě zajímá. Zajímalo mě vždycky to, čemu jsme s Jarchovským, a to se tak používá, říkali ping-pong, jo, že ta debata o tom, co budeme společně psát, anebo variovat, když byl výchozí materiál, třeba knížka Petra Šabacha, tak my jsme to většinou znali, nebo Petr určitě, Jarchovský v rukopisech, nebo to Peťa Šabach, než něco napsal, tak to vyprávěl. On byl výborný vypravěč, jako já když ho čtu, tak ho slyším. Jo? A tak jsme vždycky vedli o tom dialog a někdy a řada těch autorských mých ambicí jako se do toho promítla. Takže já jsem, jenom mě nebavilo sedět na zadku a psát, jako a koukat na ty stránky. Nenaučil jsem se pořádně ani na stroji, na to, že jsem studoval tu scénaristiku, jak je to ostuda, vždycky jsem to diktoval. Ale bavila mě ta autorská část, to samotné psaní ani ne. A do teďka mě to baví. S tou Martinou jsme to psali, takže ona napsala povídky a já jsem jí napsal, který ty motivy bych pospojoval. Ona pak to rozvíjela a já jsem to vždycky komentoval. Takhle jsme si, že ona žije že, v Connecticutu, takže jsme si tak jako psali a vždycky jsem ráno měl ty 4-5 stránek jich, napsal jsem jí k tomu stránku a ona zase do dalšího dne napsala. Byla šťastná spolupráce, ale to přesvědčení, že se tam mám připisovat jako autor, jsem neměl nikdy.
0: Já jsem při natáčení filmu nikdy nebyl a je tam přítomen scenárista třeba a jakým způsobem probíhá ta komunikace mezi vámi už během natáčení, pokud probíhá?
1: Někdy tam je, záleží to na tom, jaký máte vztah, nebo jestli on tam může být. Šabach třeba na natáčení vůbec nechodil, ten ale nebyl scenárista, ale byl autorem těch předloh, těch našich raných filmů. Ten se šel podívat, když to bylo pro něj nějak zajímavý, jako že to čla taneční zábava v Šakalých letech, nebo přišel na natáčení Pupenda, pan prezident Havel, tak to se přišel Šabach podívat, potom si pokecat. Ale jinak to natáčení, Jarchovský je můj kamarád, tak ten jako chodil, teď točím takovou minisérii, která se bude jmenovat Jobovka, a napsal jí Matěj Dadák, že je herec činohrního klubu a taky spisovatel. A Matěj, já jsem mu tam dal roli, když jsme se tak dohodli, tak, ale on tam bývá, i když tam zrovna nehrajem, že ta role není tak velká. A zajímá se o to. Petr Kolečko třeba na natáčení aspoň mých projektů teda nechodil. Ale já jsem taky hodně věcí s ním, nebo skoro výhradně točil na Slovensku. A někdy i na východním Slovensku. Takže on tam, co si pamatuju, tak tam nebyl. Je to případ od případu. Ale Matěj Chlupáček, já jsem poslouchal rozhovor buď to s ním, nebo s Miro Šifrou. Miro Šifra je vynikající scénárista. Já jsem podle jeho původního scénáře dělal minisérii Redl pro Českou televizi a patří, myslím, k tomu, co se mi víc povedlo než jiný věci. Je to strašně zajímavá originální věc. A tenhle ten Matěj Chlupáček, mladý producent, si všimnul, že ten Šifre je výjimečný a platí mu nějaký plat. A ten Miro je tam furt. A může tam být furt. A ještě za to mu ten Matěj dává plat, ale taky prostě má ve svý stáji jedno z nejlepších scénáristů v téhle zemi. Takže já, kdybych byl producent, tak bych si ty scénáristy předcházel a pěstoval a platil je nadstandardně.
0: Dobře, tak díky a dáme si další skladbu na Rádiu Klasik Praha. Když řeknu Hana Hegerová, tak už je to pro nás taky klasika. Tu se mi nepodařilo získat nikdy pro natáčení v našem studiu, když třeba Martina Formanová tady tenkrát byla, ale to ještě žil její manžel Miloš Forman. Tak bude to písnička, která se jmenuje Co mi dáš?

0: My jsme natočili film Musíme si pomáhat. Hana Hegerová zpívá ve filmu Pelíšky, píseň Čerešně, kterou napsal Jaroslav Filip a Milan Lasice, ji napsali původně pro Zuzanu Kronerovou, myslím. A naspívala i Hana Hegerová, když byla předpremiéra Pelíšku v Brně, tak já jsem seděl vedle Emilie Vašáriový, ona se ke mně naklonila a říká si, nepamětám, kdy jsem to naspěvala. Já říkám, to nejseš ty, to je Hegerová. A ona, já jsem zprostá, to znamená, já jsem blbář. To bylo tak sugestivní pro ní, že měla pocit, to naspívala. Ale tehdy my jsme se s paní Hegerovou neznali. Ale když jsme natočili film Musíme si pomáhat, tak já jsem záznamník, našel jsem tam zprávu, dobrý den, tady Hana Hegerová. Mně se líbil váš film a chtěl bych vás pozvat na svůj koncert do Hadrie a bude 27. června. A to já mám narozeniny. A já tam šel a šel jsem za paní Hegerovou, říkám, to byl nejlepší dárek k narozeninám. Možná, co jsem kdy dostal. A potom jsme se tady na Smíchově jednou ulici odsaď, takových 50 metrů vzdušnou čarou, scházeli v ateliéru Honzy Hýska, našeho oblíbeného malíře, a který ona měla taky v oblibě, scházeli jsme se vždycky před Vánocema. Já jsem u ní byl ještě rok před smrtí, jsem jí měl tu čest navštívit doma. Byla to prostě úžasná dáma. Já jsem jednou mi volali z nějakého časopisu a říkali, kterou českou zpěvačku máte nejradši. Já jsem říkal, no Hanu Hegerovou. A byla chvilku ticho, říkal, nemáte někoho mladšího, třeba Lucku Bílou. A já jsem říkal, já mám rád Lucku Bílou, a jsem se mě ptali, kterou mám nejradši. A musím říct, že mám rád řadu zpěvaček. Ještě takovou zvláštní kategorii tvoří ty autorský, jako Zuzana Navarová, nebo Zuzana Michnová, nebo Raduza. Zbožňuju. A ta Hegerka mezi nima prostě do dneška vládne a vyšla výborná kniha o ní taky. Carmen se jmenuje.
1: A teď jsme slyšeli v provedení Hany Hegerové píseň Co mi dáš, povídám si s Janem Hřebejkem. Když jsme teda hodně teď mluvili o té muzice, o té hudbě a o vašich oblíbencích, dejme tomu, tak jak vy využíváte hudbu ve filmech obecně, a nebo je to prostě film od filmu vždycky jinak?
0: Je to vždycky jinak, protože náš první film Šakalí léta, tam ta hudba, včetně textů samozřejmě, jimž autorem byl Ivan Hlas, tam jsme dělali muzikál a to vznikalo to předem. A myslím si, že ta Ivanova hudba nebo ty písničky, že jsou ten důvod, proč se to furt hraje na divadle. Už bylo asi 9 nebo 10 inscenací, teď se to hraje v Brně a většinou v úpravě Mirka Hanuše, která je perfektní, takže je tam napsaný právě jako spoluautor. A myslím si, že ten důvod, proč se to hraje, jsou ty písničky. Tím neubírám ani Šabachovi, ani Jarchovskýmu, ani sobě, ale prostě ty písničky se povedly a byly daný předem a sehnali jsme i možná díky nim producenta pana Ježka tehdy ze Space Films, že to štěstí bylo, že my jsme se vrátili na tu nejlepší produkci, která tehdy byla k dispozici, ale byli jsme neznámá parta, včetně Ivana, taková hvězda on nebyl tehdy ještě. Ale samozřejmě pro ten Hanspalský okruh ano, a Jirka Ježek je z Hanspalky. Takže to nám pomohlo. U Pelíšku naopak ten film, to jsme tak dlouho čekali na jeho realizaci, až Ivan Hlas, který měl zase dělat hudbu, až ztratil trpělivost a vydal ty písničky zvlášť. A my jsme při střihu toho filmu tam začali dávat archivní věci, které nám začaly i pomáhat k navození toho. Tehdy to ještě nebylo tak zprofanovaný, jo. Dneska mám pocit, že už je to takový, jako chceš vytvořit, prostě to tak tam plácneš nějakou písničku z té doby. My jsme tehdy, mě se ptal třeba Petr Janda, proč tam nejsou olympici, jo. Já ho mám rád a tohle. A já jsem říkám, že kolipy každý zná. Já jsem měl takovou ambici tam oživit nějaké věci, které upadly v zapomnění. Ale mají ten emocionální potenciál. Ať už to je ta píseň Slunečný hrob, kterou Vláďa Mišík na jevišti nikdy nespíval. A vlastně existovala v české verzi s tím textem Jirky Smetany, jenom ta verze nahraná. Jo, nebo písničky Deja Ursiniho s Beatmanama, se Soulmanama, jo. A potom k mnoha mým raným filmům a i k inscenacím dělal hudbu Aleš Březina, to je můj celoživotní kamarád, jeden z takových lidí, který mám rád, znám je od svého dospívání a těší se nejenom mý lásce, ale i velký úctě, kterou, a já ji k němu měl už v těch 19, kdy on prostě hrál nás na chatě na housle a říkal, že by si přál, aby Bohuslav Martinů byl stejně známý skladatel jako Leoš Janáček nebo Antonín Dvořák a celý život tomu zasvětil a myslím, že v tom je leccos dokázal jako šéf toho studijního centra Bohuslava Martinů, takže Aleš Březina je taková zvláštní kapitola. Když se ho ptali, proč spolu děláme, tak já jsem to někde buď to slyšel nebo čet, tak mě to zajímalo, co jako říkáš. Vždycky hledáš, když mluví tvůj kamarád někde, tak hledáš, co to řekne o tobě. A se ho ptali, proč se mnou dělá. On říkal, že nás spojuje podobný smysl pro humor. A já jsem zjistil, že to tak platí i o jiných skladatelích. Třeba o Ivanu Acherovi, to je můj velký oblíbenec, který znám nejenom z divadla komedie z té pařížskové éry, ale znám ho taky z přístavu, kde bydlím. A on tam má taky boudu, tak tam máme vedle sebe houseboaty. Tak s Alešem Březinou nebo Ivanem Acherem tam ta hudba vzniká dodatečně. Ale třeba s Vladivojnou, já rád oslovuju dámy, dělal jsem s Vladivojnou, dělal jsem s Katarzí, teď ten poslední projekt s Martinou Formanou, tam dělá hudbu Beata Hlavenková. Všech si nesmírně vážím a mám je rád a taky mají dobrý smysl pro humor a jsou to velký autorský osobnosti, ale tam někdy s tou Vladivojnou a i s Katarzí některé věci vznikly předem. Když jsem dělal s Vladivojnou Nevinnost anebo potom dvě řady série Až po uši pro HBO, tak ona psala tu hudbu paralelně, posílala mi ty motivy do střižny a my jsme s nima jako pracovali, někde jsme říkali, tohle rozvíjej nebo tohle přearanžuj ještě, nebo tohle se nám moc líbí jako leitmotiv, a nebo tady k tomu by se nám ještě líbila jedna linka pěvecká a takhle jsme do toho, jsme si o tom povídali, vznikalo to za pochodu, takže po každý je to trošku jiný. Nestalo se nám nikdy, že bychom měli tak přesnou představu o hudbě předem. Jedině v případě těch Šakalých let, tam jsme skutečně tomu Ivanovi popsali přesně, co si představujeme, co v té písni má být, kdo tam má zpívat. Ale my mu to odevzdali, to bylo asi 20 stránek a on přines obratem píseň a říkal, tak už mám píseň pro tu holku, ale takovou jsme tam žádnou neměli, předpovězenou ani sepsanou. A tak se nám líbilo, že jsme ji tam samozřejmě hned zařadili. Takže i když někdy máš jakoby přesnou představu a snažíš se jí tomu skladateli tlumočit, tak se to pak může měnit. Ale já jsem určitě zapomněl jsem na Matěje Kroupu. A to je taky vynikající skladatel, který dělal hlavně pro Dejvický divadlo s Mirkem Krobotem a z takový rodiny, která já mám je hrozně rád, a jeho brácha Janek Kroupa, s kterým jsem dělal minisérii, nás seznámil, tak no, Matěje mám taky ve velkých. Rád s ním zase budu dělat, takže on i se mi odvděčil, že pro divadlo v Chebu udělal perfektní muzikál s jazzovým orchestrem. Podle našeho filmu Musíme si pomáhat.
1: Je to, jak říkáte, případ od případu.
0: Ano,
1: tak
0: je to
1: jsme
0: pokaždý.
1: To teď se pokusili trošku posluchačům osvětlit. Já bych uvedl další skladbu. Byste si přál jako interpreta slyšet Rudyho Linku.
0: Jasně.
1: A tak si teď bude hrát ještě se svými přáteli. Pak je představím píseň Just Between Us.

0: Just Between Us to byla skladba, kterou teď zahrál nejenom Rudy Linka, ale taky John Abercrombie, Mike Formánek, Jill Goldstein a George Mraz. Tedy jak Češi, tak zahraniční umělci.
1: To je elitní parta. No tak on, Rudy je Čech, samozřejmě většinu života žije v Americe. A já ho mám strašně rád. A zase bych si vzal toho Březinu. Spojuje nás ten smysl pro humor. Já strašně rád Rudyho poslouchám, jo, nejenom jako muzikanta, ale i jako vypravič. A myslím, že třeba jeho vzpomínková knížka je naprosto úžasná.
0: Posluchači ho taky slyšeli tady v tomhle studiu hovořit, takže si možná ještě vzpomenou a můžou si udělat představu. Já se chci teď ještě zeptat na, vy jste říkal, že málo teda byste chodil do divadla, kdybyste chodil jenom na svoje režijní divadelní představení, ale co vás přitahuje na tom divadle třeba odskočit si vlastně od toho filmu, který je takový základ pro vás?
1: No, je to jiný médium, je to živý, ten film má, řekl, tak samozřejmě někde je to, jsou tam styční body, jo, čemu tam učinkují herci, ale ty vypravěcí prostředky jsou jiný. To divadlo je metaforičtější, děje se teď a tady před váma, má jiný možnosti a zároveň je na něm zrušující ten limit, že to vyprchá. Že já jsem si to uvědomoval zvlášť intenzivně, že já jsem se strašně obdivoval, přestože byl jenom o 2 roky starší, Petru Léblovi. Chodil jsem pod Gimplu na divadlo do Prapo, nebo později jelo, byla Událost, groteska, Tauridus a tyhle věci, tak já jsem to zbožňoval. Pak jsme byli spolužáci, on chodil paralelního ročníku na Damu, na režii. Obdivoval jsem jeho kariéru v divadle na Zábradlí. On byl legenda už za svého života, bohužel tragicky zahynul nebo rozhodl se zemřít. Ale ty jeho inscenace se ještě hrály a já se to pamatuju, že jsem u některých viděl třeba Dernieru, myslím si, celou Strýčka Váni. A říkal jsem, a teď to zmizí. A už to nebude, protože třeba ta poetika Petra Lébla, já když vidím záznamy těch her, tak kdybych to neznal z toho divadla, tak by se mi to nelíbilo. A přitom v tom divadle se mi to strašně líbilo. Prostě něco se podle mě nedá úplně přenést. Něco jo, nějaký inscenace, který jsem třeba viděl zaznamenaný, který dělal v divadle třeba na Zábradlí Evald Šorm, tak samozřejmě v tom divadle to mělo větší sílu, ale když se na to podívá člověk po těch 40 letech, tak to furt je jako dobrý. Ta poetika něčím přenosná je. Ale poetika toho Dušana Pařízka nebo Petra Lébla nebo Jana Mikuláška, to je prostě můj obrovský oblíbenec. Teď je to umělecký šéf divadla na Zábradlí. Nebo s Dorou Vyceníkovou, tak oni jsou, on je jako kmenový režisér, není myslím umělecký šéf. Ale myslím si, že to, co dělají, je naprosto mistrovský, ale nedá se to úplně zaznamenat. Nebo dá se to zaznamenat, ale není to tak dobrý. Některé věci zaznamenat jde, ideální je, když ten tvůrce sám je jako schopný filmař, tak bych jmenoval dalšího svého obrovského oblíbence Jirku Havelku, tak třeba jeho famózní představení Dechovka, který se hrálo na Barášnický rychtě a byli do něj zapojení diváci a byla to prostě, byla to událost, byla to představení roku tehdy, tak on si to i natočil. Asi na, já nevím, na kolik GoPročky, kdy lidi měli na hlavách ty kamery a on to pak se stříhal, tak to, tam se ten duch toho představení dá připomenout tím letím. Viktor Tauš, další můj jako kámoš, kterým se obdivuju, tak natočil některé věci prostě v divadle takovým invenčním způsobem. Ale jinak to divadlo prostě zmizí. A je to kouzlo toho okamžiku, je nepřenosný.
0: Tak to bylo o divadle s Janem Hřebejkem a teď bude píseň, která je taky vlastně z divadla Voskovce a Vericha z Osvobozeného divadla Kolumbovo vejce.

kéž by dnes měl ponorku a zajel do New Yorku zaspívat za celou Evropu. Čím se to naše oko kochá, jaká to velkolepá soch.

0: To bylo Kolumbovo vejce, Voskovec, Werich. Teď já nevím, jestli to bylo a z jakého představení.
1: Já myslím, že to bylo některého z těch úplně posledních představení. Já myslím, že to bylo úplně z nějakých poslední premiéry, protože ta skladba byla napsaná těsně někdy před Mnichovem. Vyloženě mluví o tom, o té hrozbě té války v Evropě, obrací se k té Americe, takže ta píseň se vlastně okamžitě nemohla hrát. Po válce jsme se neotáčeli jako společnost v Americe, takže i když se oni na krátkou dobu prostě opět sešli tady v těch poválečných letech, tak ta skladba se nehrála. Pak se 40 taky hrát nemohla. Já ji zbožňuji, je vtipná. Nevím, o tý, jestli to platí o té trumpovské Americe, tam se nechci pouštět do toho, ale to Kolumbovo. Mně se to líbí, my jsme to dali do trilogie Zahradnictví. Já to mám hrozně rád, je to ve filmu Nápadník, v tom posledním filmu z téhle trilogie. A zpívá to tam taková vzácná parta. Můj první asistent na tomhle filmu, Krištof Michal, zpěvák, kdysi support lesbět, dnes sportless, vynikající zpěvák a můj oblíbený první asistent. Tak ten tam hraje a zpívá, Zdeněk Pecháček tam je, je tam bohužel zemřelý Honza Kalina ze skupiny 100 zvířat. Já strašně rád odsazuju muzikanty. Teď mě třeba v poslední sérii hraje Nikola Mucha. A pak tam zpívá Anča Fialová, Martin Finger samozřejmě, ty to hraje na piano, on to teda na to piano nehraje v tom filmu. Já tu píseň mám prostě rád. Voskovec, Werich jsou vedle toho Jiřího Suchýho takový i téma. Já se furt každýho, kdo je třeba zažil, já jsem spolupracoval se Soňou Červenou, měl jsem ji velice v úctě a rád a taky jsem se jí vyptával na Voskovce s Werichem, že ona s ním právě po válce dělala tady na tom muzikálu Divotvorný hrnec. Já jsem předtím se splet, když jsem mluvil s paní Klauzovou a řekl jsem, že můj táta režíroval Divotvorný hrnec Divadle na Slupy, ale on dělal Divotvorný klobouk, myslím. Což je klicpere, že jo? No. Já si to pletu. Teda nepletu si to, ale občas se
0: klobou
1: takhle...
0: Klobou hrnec, ano.
1: Prostě se přeřeknu. Ale takže s Soní jsem se vyptával, Miloše Formana jsem se třeba vyptával na Voskovce. S ohromnou chutí jsem četl opravdu objevnou knížku Michala Bystrova o Voskovcově a Werichovi v Americe, protože o tom se daleka tolik nevědělo. Některé věci byly předmětem až takového mýtu, takže mně se tyhle ty dva chlapy a to jejich rozdělení a třeba jejich korespondence, to byl pro mě ohromný objev. A čtu to furt dokola. Už taky ve věku, kdy nějaké věci čtu po druhý, například vzpomínky akupunkturního lékaře Jaroslava Hovorky, který léčil Wericha v posledních letech. To jsou taky trošku trýznivý vzpomínky, ale jsou plný čínský poezie. Ten pan Hovorka byl taky sinolog a baví se s Werichem o starý čínský poezii. A je to prostě moje téma, tyhle ti chlapy.
0: Vy už jste se na začátku zmínil o tom, co děláte teď, teda v současné době, protože jednou jsem vás chytil, jste jel na nějaké noční natáčení, ale připomeňme to, co to bude. A jestli teda chcete něco k tomu prozradit, samozřejmě.
1: Já dodělávám dva projekty pro Českou televizi, jeden už dokončujeme, děláme, mícháme zvuk, to je minisérie podle scénářů Martiny Formanové, podle jejich povídek Na tělo, jmenuje se to Na tělo. To je věr dílů, ve skupině Pepivý Vega děláme, doděláváme, to je takový společenský satiricko-komediální vztahový seriál, kde jsme pospojovali ty povídky v osobách vlastně takových abiturientů, jako padesátník, kteří se potkávají po 30 letech na abiturientském večírku, kde jim hraje ten Olympik, kde jim hráli i na maturiťáku. A myslím si, že to je zajímavý počin, kde ty hlavní mužské role hrajou mý kolegové Slávek Horák, Viktor Tauš, o Miky Křen, takže Tomáš Měcháček, ale tam je třeba Michal Baumruk, režisér, takže není to úplně takový po srsti, je to trošku, obsadil jsem tam celou řadu nějakých, bych řekl, i nových tváří, je tam Aneta Wignerová, bývalá mis, manželka Petra Kolečka, přesně, já jsem ní poznal, říkám, ta holka má ohromný talent, tak ta tam hraje, a pak tam hrajou teda známí herci, jako Táňa Dyková nebo Klára Jisová, Lucka Žáčková. Já vždycky na někoho zapomenu a je to pak trapný. No a teď točíme podle Matěje Dadáka. To jsou takový tak Mrštíkovi, kdyby o 100 let později napsali Rok na vsi, takový vesnický seriál s Jirkou Havelkou, Marikou Šoposkou a Toničkou Formanovou v hlavních rolích. A zase ta už je úplně v odlišný roli s panem Šmicerem. Máme teď hezký nový setkání, jak tý Formanový, tak tady. tohle je mnohem těžší, protože tam ten seriál je, tam bylo těžký, aby to mělo tu lehkost, jo, když to tohle je jako trošku i jako tíživá věc a hlavně se odehrává během 4 ročních dob a my to nemůžeme točit během 4 ročních dob, tam strašně moc noční scén, hraje tam tolik herců, že kdybych je tady vymenovával dalších půl hodiny, tak to ještě všechny nevymenuju. Tak to je taková výzva, ale tam jsem v půlce té práce, v půlce natáčení, tak tam to ještě nemůžu ani anoncovat, jaký to bude. U té Formanové tam jsem teda dost spokojený, si myslím, že se nám to povedlo. No. Nebo na mý možnosti. Jako, někdy, víš, někdy mě přijde, že to třeba mohlo být líp napsaný, nebo že jsem to mohl líp třeba nějak obsadit nebo něco, ale nejsem vždycky spokojený sám se sebou na 100%, ale tady jsem tomu dal těch 100%, no, tak a myslím si, že to funguje, že lidi, co třeba ty povídky měli rádi v knížce, že to určitě nesklame.
0: Tak já moc děkuju, Honzo, že jste přišel do našeho studia k našemu rozhovoru. Poslouchali jsme taky příjemnou hudbu. Na závěr to bude od Toma Waitse píseň Marta, kterou jste si přál. A já vám přeju, aby se dál všecko dařilo a že se nesejdeme, a to si přeju já. Nebo že se sejdeme, a to si přeju já, dřív než za 20 let zase.
1: Já řeknu drobnost, jo. No. Když jsem se zmínil o tý Soně Červený, tak Soně měla velkou světovou kariéru jako zpěvačka. Myslím, že dokonce patří jako její rekord, že snad nejvíckrát ze všech zpěvaček 20. století zpívala na jevišti Carmen, ale to nevím to přesně. Ale co mě zaujalo, když ona s tou kariérou operní pěvkyně přestala, tak se vrhla na avantgardní divadlo, dělala s Pinou Bausch s Lou Reedem a úplně poslední věc, myslím, měla Black Ridera všude možně po světě a to je hudební divadlo s Tomem Waitsem, takže s Tomem Waitsem nás propojuje je paní Soňa Červená.
0: Děkuju, přeju krásný den a příjemné natáčení, i když bude třeba noční. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Topcentrum.cz Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
8: Ladíte Klasik Praha.
9: Stříbrného plátna.
8: Nejlepší filmové melodie.
10: Příjemný poslech u pořadu Hudba stříbrného plátna přeje Nikola Bojčev. Dnes nás čeká putování světem filmových čarodějnic, kouzelníků a magie. Od hollywoodské klasiky přes japonské anime až po temné fantazy. Naše první zastávka nás zavede do Nové Anglie, kde tři znuděné ženy nevědomky vyvolají samotného ďábla v podání ďábelského Jacka Nicholsona. Ano, jsou to čarodějky z Eastwicku. Ústřední hudební motiv The Dance of the Witches, tanec čarodějnic, měl původně znít úplně jinak. John Williams složil pro film složitou, temnou symfonickou skladbu. Když ji ale režisér George Miller slyšel v kombinaci s Nicholsonovým excentrickým herectvím, požádal Williamse, aby hudbu odlehčil. Williams tak vytvořil groteskní, hravé a nesmírně chytlavé skerco, které dokonale podtrhuje komediální chaos na plátně. Za tento soundtrack získal Williams svou v pořadí již 24. nominaci na Oscara.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Od dospělé satiry se přesuneme k rodinné kultovní klasice studia Disney Hokus Pokus. Sestry Sandersonovy se po 300 letech vracejí do Salemu, aby načerpali mládí z místních dětí. Skvělou hudbu pro fantazii napsal John Debney. Snímek Hokus Pokus je dnes považován za halloweenskou klasiku, ale v době své premiéry v červenci 1993 v kinech naprosto propadl. Studio ho totiž nepochopitelně nasadilo v létě proti Zachraňte Billyho a Jurskému parku. Já pouštím ukázku práce skladatele Johna Debneyho.

Pořadu Hudba stříbrného plátna mluvíme o čarodějnických filmech. Na řadě je romantické drama o dvou sestrách v podání Sandry Bullock a Nicole Kidman. Magická posedlost. Hudební doprovod má na svědomí mistr melancholických melodií Alan Silvestri. Hudební historie tohoto filmu byla celkem dramatická. Režisér Griffin Dunn si totiž nejprve najal Michaela Nymana, autora hudby k filmu Piano. Nyman napsal kompletní soundtrack, ale testovací publikum ho označilo za příliš temný a artový. Studio proto na poslední chvíli Nymana vyhodilo a najalo Alana Silvestriho. Ten měl pouhé 2 týdny na to, aby složil úplně novou, hřejivější a magičtější hudbu. Silvestri to stihl a film díky němu získal svou nezaměnitelnou, lehce nostalgickou atmosféru.

Nyní opouštíme Hollywood a vydáme se do Japonska, do slavného studia Ghibli. Režisér Hayao Miyazaki nám představil 13-letou čarodějnici Kiki, která se vydává do světa na zkušenou. Hudbu složil dvorní skladatel Joe Hisaishi. Ten pro film Doručovací služba čarodějky Kiki vytvořil soundtrack hluboce inspirovaný evropskou lidovou hudbou, zejména francouzským šanzonem a akordeonovými valčíky, protože město, kde Kiki žije, je vizuální koláží Lisabonu a Paříže.

Posloucháte pořad Hudba stříbrného plátna. Když se řekne slovo bradavice, většině z nás se vybaví Harry Potter a hudba Johna Williamse. Pátý díl ságy o mladém čaroději však přinesl změnu a do skladatelského křesla usedl Nicholas Hooper. Hooper přinesl do kouzelnického světa nový, temnější rozměr, aby vyjádřil psychologický tlak, pod kterým se Harry nachází, opustil Williamsovou čistou pohádkovost a vsadil na hluboké polohy smyčců. Paradoxně nejpopulárnější skladbou celého soundtracku se stala nesmírně chytlavá až veselá skladba Profesor Umbridge. Hooper pro stvárnění nesnesitelné profesorky Umbridgeové v růžovém kostýmku použil barokní styl, zvonkohru a fagot, což dokonale vystihlo její falešnou slušnost a skrytou krutost.

Na závěr se vydáme do Středozemě. Bezmocných čarodějů, jako jsou Gandalf, Saruman nebo obávaný černokněžní král Angmaru, by tento svět neexistoval. Monumentální hudební epos stvořil Howard Shore. Pro trilogii Pán prstenů zkomponoval jeden z nejsložitějších a nejrozsáhlejších hudebních konceptů v historii kinematografie, obsahující přes 80 leitmotivů. Pro stvárnění magie a temných sil, jako jsou Nazgûlové nebo Sarumanova vojska, Shore nepoužil jen orchestr, ale i masivní pěvecké sbory zpívající v umělých jazycích autora knižní předlohy J.R.R. Tolkiena. Ukázkou Shoreovy hudby se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: a z Lidlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity do košíku dej i ty.
1: Pak hrnky,
0: flašky, kufříky vyměním za kuponky.
1: Škola volá!
2: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
5: Klasik Praha.
6: Klasik Praha.

Za interprety tohoto kusu na rádiu Klasik právě hned po 12. hodině, kterým vás od mikrofonu zdraví a vítá Ivan Lask, váš dnešní průvodce, jsme zamířili až na Kanárské ostrovy. Orchestra Filharmonika de Gran Canaria řídil Adrian Lieper a byla to hudba z opery Parsifal Richarda Wagnera. Na rádiu Klasik Praha tedy tak začal odpolední program v neděli 30. srpna. V této hodině prozradím, jaké bude počasí, ať už tedy dnes odpoledne, či v průběhu příštího dne nebo této noci. Ale budeme samozřejmě poslouchat hlavně hudbu. V této hodině třeba soliloquy pro hoboj a orchestr Edwarda Elgara v orchestrální verzi. A nebo operu Capriccio Richarda Strausse, a zní smyčcový sextet. A budeme často i v opeře, ještě třeba v opeře Wolfganga Amadea Mozarta, Únos ze Sarajevo, a nebo právě teď v opeře Joaquina Rossiniho Lazebník sevilský.

Opera Lazebník Sevilský tady byla pro vás a zní Largo al factotum, tedy tato árie Figara z této opery Joaquina Rossiniho. Simon Keenly-Sides zpíval hlasem zvaným bariton a orchestr Mnichovského rozhlasu řídil Ulf Schirmer. No a jinak se bude zpívat taky v dnešním večerním koncertu bez smokingu ve 20 hodin, protože tam bude nejenom operní, ale taky operetní árie zpívat Jonas Kaufmann. A to za doprovodu orchestru Berlínského rozhlasu, který řídí Jochen Rieder. A když se podíváte na naše webové stránky, tak hned na titulní stránce, nebo potom tedy v rubrice pořady, můžete už si přečíst samozřejmě program na ten příští týden večerních koncertů, které začínají spolehlivě kolem 20. hodiny na našem rádiu.

Tato skladba Edwarda Elgara nese název Soliloquy, je pro hoboj a orchestr, a skladbu Edwarda Elgara ovšem aranžoval Gordon Jacob. Albrecht Mayer hrál na hoboj a bamberští symfonikové s ním a ty řídil český dirigent Jakub Hruša. Taky tahle hodinka je tak trošku populárnější, teď zazní skladba, která se jmenuje Banjo and Fiddle, a napsal William Crowell.

Tato hudební ukázka byla z alba, které nese název American Road Trip, tedy americký výlet, a vyšlo nedávno před 2 roky a na něm hrají houslista Augustin Hadelich a klavírista Orion Weiss, tedy houslista žijící v USA, který se narodil v Itálii německým rodičům, a taky americký klavírista, který byl žákem Emanuela Axe. Skončila skladba Banjo and Fiddle Williama Krolla. A my se dostáváme k filmové hudbě, ostatně filmovou hudbu v té ucelené podobě pravidelného pořadu Nikoly Bojčeva jste měli možnost slyšet dnes dopoledne před 12. hodinou. Teď je tady hudba Maxe Steinera a to hlavní téma z filmu King Kong, z toho původního z roku 1933. Dánský národní symfonický orchestr řídí Christian Schumann.

0: Klasik Praha.
1: Georg Philipp Telemann zkomponoval kolem stovky instrumentálních koncertů. Čtyři z nich, napsané pro různé dechové nástroje, si poslechneme v dalším dílu pořadu Švédský stůl v ukázkové interpretaci souboru Musica Antiqua Köln. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule. Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

To byla jenom taková drobnost. Na našem rádiu Erik Satie napsal Bure, zahrál klavírista Alexandr Taro a to album bylo vydáno v loňském roce u příležitosti z tého výročí úmrtí hudebního skladatele Erika Satieho. Opera, která se jmenuje Capriccio, tak tu napsal Richard Strauss a my si poslechneme druhou část tohoto díla. Tento smyčcový sextet, který teď zazní, vlastně jeho druhá část je právě předehrou ke Straussově poslední opeře Capriccio, vznikla v roce 1942.

Druhou část smyčcového sextetu z opery Capriccio Richarda Strause hráli na housle Renaud Capuçon a Christophe Conz, dále na violi Gérard Gauzet a Veronika Hagen, Julia Hagen a Clemens Hagen na violončela, a to je obsazení právě této skladby teď na Rádiu Klasik Praha. No a slíbil jsem vám předpověď počasí s výhledem na zítřek, tak to musím splnit. Dnes odpoledne budou nejvyšší teploty v Praze mezi 24 až 28 stupni Celsia. Při zvětšené oblačnosti se může objevit i přehánka. V noci teploty poklesnou na 18 až 14 stupňů Celsia a může se teda objevit výjimečně taky déšť. No a co se týče toho zítřejšího dne, tak zítra budou teploty podobné mezi 16 až 25 stupni Celsia. A přitom bude ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, místy s deštěm i s bouřkami, ale během dopoledne už srážky ustanou. Tak takové je počasí na první den, teď už toho dalšího pracovního týdne, ale dnes máme stále neděli. 30. srpna přichází basista Franz Josef Zelig, který bude zpívat za doprovodu Chamber Orchestra of Europe, řídí Janik Nese-Segan, a to árii osmina opery Únos ze Serailu Wolfganga Amadea Mozarta.

Náš program teď doplnilo snění Claude Debussyho s kytaristou Geraldem Garciou a Státní filharmonií Košice, kterou řídil Peter Breiner. A teď se zaposloucháme do hudby Bohuslava Martinů a jeho koncertu pro violončelo a orchestr. Uslyšíme část Allegro.

Jiří Bárta hrál na violončelo, Pražskou komorní filharmonii řídil Jakub Hruša a skončila třetí věta Allegro. Koncertu pro violončelo a orchestr číslo 1 Bohuslava Martinů. Letošní dny Bohuslava Martinů v roce 2026 už zažijí 32. ročník, budou se konat od 11. listopadu do 8. prosince. Bude tady třeba violončelový duet, zahajovací večer v podání Sočru, to bude hned na začátku. A Roberta Kružíka, bude to takový strhující hudební dialog, bude tam Petr Nouzovský a Vilém Vlček, kteří představí dvě různé verze Martinů violončelového koncertu číslo 1. Víc si samozřejmě určitě zjistíte sami, já už vám teď pustím poslední skladbu této hodiny, Cantique de Jean Racine od Gabriela Fauré.

0: Za varhanního doprovodu zpíval sbor Trinity College z Cambridge píseň Gabriela Fauré, kantik de Jean Racine. A teď už je krátce po 13. hodině, kdy posloucháte v neděli 30. srpna program Rádia Klasik Praha. Za chviličku začne hudba Johannesa Brahmse.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená, smažák!
3: Říkej!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
7: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

v Americe Ennia Morriconeho. A nebude chybět ani současná nebo soudobá, řekněme, tvorba Petra Ebena nebo symfonie C-dur George Bizeta. Hezký den.

Jan Martiník zaspíval za doprovodu České filharmonie, řídil Jiří Bělohlávek Bože, Bože, píseň novou, tedy pátou z biblických písní Antonína Dvořáka. Teď je tu hudba mistra Johana Sebastiana Bacha, ta vždycky potěší alespoň většinu z vás určitě. Marej Praja teď zahraje a taky bude řídit orchestr v části presto italského koncertu F-dur Johana Sebastiana Bacha.

Byl to Murray Peraya, který hrál na klavír a řídil taky Academy of St. Martin in the Fields v části třetí presto italského koncertu F-dur Johanna Sebastiana Bacha. Ale já se teď před další skladbou ještě vrátím k Antonínu Dvořákovi, protože nejenom, že v příštím týdnu začíná už Dvořákova Praha, ale 6. září roku 2006 se koná taky v Nelahozevsi 75. ročník festivalu Dvořákova Nelahozeves za velké účasti studentů Pražské konzervatoře. Budou tam hrát dokonce dva orchestry této školy umělecké, takže se můžete jít do Nelahozevsi nejenom podívat a taky si prohlédnout dům Antonína Dvořáka a nebo taky celý Lobkovický zámek. A před námi je předehra k opeře Čarostřelec Karla Marie von Webera.

Opera Čarostřelec a její předéra teď skončila na rádiu Klasik, která napsal Karl Maria von Weber. Filmová hudba a pak pozvánka. Takový je náš následující program. Pozvánka bude od Mirky Časarové a hudba od Ennia Morriconeho. Nejprve téma z filmu Tenkrát v Americe. Mnichovský rozhlasový orchestr řídí autor.

0: Klasik Praha.
1: Začíná nám nová sezóna, nový školní rok a také nové díly pořadu Na osobní notu. A můj host stojí na novém začátku. V červenci se rozloučila s místem ředitelky divadla FX Šaldy v Liberci, kde byla ale také dříve režisérkou, dramaturgyní a šéfkou opery. Co jí čeká nového? Je lepší odejít někam nebo se na chvíli ocitnout ve vzduchoprázdnu? Nejenom o tom budu hovořit s Lindou Hejlovou Kepertovou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Tohle je Klasik Praha.

Dnes je příjemný den na procházku a tak jsme uvedli taky tuhletu skladbu. O procházce se psem Walking the Dog od George Gershwina. Je napsaná pro klarinet, na ten hrál Richard Hawley a Cincinnati Pops Orchestra řídil Erich Kunzo. Slíbil jsem taky hudbu Petra Ebena, soudobého autora, tak teď kvarteto Martinů a klavírista Karel Košárek zahrají allegretto tohoto díla právě od Petra Ebena. Nahrávka vyšla v roce 2017.

Klavírní kvintet Petra Ebena pochází z roku 1992 a allegretto tohoto díla zahrálo kvarteto Martinů a taky klavírista Karel Košárek. Symfonická tvorba Georges Bizeta sestává pouze z jedné jediné symfonie, symfonie C-dur. Ještě je to symfonie velmi raná, vznikla, když bylo Bizetovi tak 16-17 let. A my si teď poslechneme první větu tohoto díla Allegro vivo v provedení PKF Prague Filharmonia a řídí Emmanuel Vuillaume.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už více než 30 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

Meditace z opery Thais, to byla další skladba našeho odpoledního svátečního programu od Žela Masneta, hrála housistka Anne-Sophie Mutter a vídeňští filharmonikové, které řídil významný dirigent James Levine. A to už se dostáváme k další části našeho vysílání do konce hodiny. Chybí ještě pustit vám jednu skladbu, a to dechový oktet S-dur Ludwiga van Beethovena, část finále Presto. Hraje Filharmonia Oktet.

0: Klasik Praha.
1: Každý den ji slyšíme, ale jak moc doopravdy vnímáme, co se za hudbou skrývá a co vše je s ní spojené? To vám podhalí nový pořad Spektrum hudby. V prvním díle se zaměříme na nostalgický hudební nástroj flašine. Jak vypadá uvnitř a mnoho dalších zajímavostí vám prozradí můj první host, odborník na mechanické hudební nástroje Patrik Pařízek. Těším se v sobotní premiéře Spektra hudby v 18 hodin. Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Tohle je Klasik Praha.

Prvním účinkujícím této hodiny byl Martin Kasík, který hrál skerco číslo 2 bémol Friderika Chopéna. Antonín Dvořák, jeden ze slovanských tanců, už za chviličku pak dílo Gabriela Fauré, jeho slavná pavana, i když v úpravě pro trošku jiný nástroj. Taky strávíme snídani u Tiffanyho v písni Moon River Henryho Mancinio. Poslechneme si koncert pro housle, klavír a smyčcové kvarteto D-dur Ernsta Chaussona a další skladby.

Ze druhé řady slovanských tanců byl od Zemek v díle Antonína Dvořáka. Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze řídil Vladimír Válek. Známé skladby se hrají v různých interpretacích, třeba od Gabriela Foreho Pavana. Ta teď zazní v úpravě pro violončelo a orchestr.

V úpravě pro violončelo a orchestr v pavaně tohoto díla Gabriela Fauré zahrál Gautier Capisson na violončelo a studiový orchestr, protože to byla studiová nahrávka. Tak jméno Gabriela Fauré je všeobecně známé, nevím, jestli znáte Pietra Helendála. To byl skladatel, který se narodil v Rotterdamu a zemřel v Cambridge v Anglii, kde dost věcí, dost velkou dobu působil. A on napsal, mimochodem žil teda ještě v letech 1721 až v 1809. A tento skladatel se dopustil i tohoto kousku, tedy sonáty pro violončelo a basso continuo opus 4 číslo 3 a část Allegro zahrají Monika Ige na housle a Ton Koopman na čembalo.

0: Klasik Praha.
1: Celý svůj život zasvětil lidem s duševními poruchami. Působil i v zahraničí, vyšla mu celá řada knih a ještě dnes občas přispívá zajímavými postřehy na svůj blog. Psychiatr Radkin Honzák v minulosti často spolupracoval s naším rádiem. V pořadu s premiérou ve čtvrtek v 19 hodin si o tom povíme víc. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
4: pak hrnky,
3: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
4: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.

Snídaně u Tiffanyho, samozřejmě film z roku 1960 a Moon River. Z tohoto filmu v provedení filharmoniků města Prahy teď skončila tedy filmová hudba a připravena je další skladba, která není komorní, ale svůj prim tam hraje i smyčcové kvarteto muzikantů. Koncert pro housle, klavír a právě toto těleso D-dur teď předvede finále tohoto díla Ernsta Chaussona. No a účinkují nejenom tedy Zürcher Kammerorchester, ale zahrají si taky Daniel Hope na housle a Liz de la Salle na klavír.

Hráli vám teď Daniel Hope na housle, Lis de la Salle, Zürcher Kammerorchester a slyšeli jsme dílo Ernsta Chaussona, koncert pro housle, klavír a smyčcové kvarteto D-dur. Jenže tady v té čtvrté části finále to byla verze se smyčcovým orchestrem.

Teď to byla árie Neptuna, Superbo Luom od Claudio Monteverdiho z díla Odysseus návrat do vlasti. Tak zpíval Michael Schopr, hrálo teda taky koncerto vokále a řídil René Jacobs. Hudba Nikolaje Rimského-Korsakova je populární, on byl opravdu tvůrcem, který dokázal napsat jak komorní tvorbu, tak i orchestrální, ale asi je populárnější ta jeho orchestrální tvorba, včetně následujícího asturského fandanga ze španělského Kapriča Nikolaje Rimského-Korsakova. Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě řídí Keith Clark.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už více než 30 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

Dětský koutek, tak to je skladba, kterou nemusí samozřejmě poslouchat jenom děti, které teď už pomalu míří do školy od úterka, ale také dospělí. Dětský koutek je taková krásná skladba nebo svita Claude Debussyho a my jsme sledovali část Doktor Gradus ad Parnassum. Gerald Garcia hrál na kytaru a Peter Breiner řídil Státní filharmonii Košice. No a už je tu zase závěr této hodiny, tentokrát s hudbou Ference Lista a jeho druhým klavírním koncertem.

0: U klavíru byl Leif Uwe Hansnes a hrál s Bergenskou filharmonií, kterou řídil Dmitrij Kitájenko, Allegro de Chiso. Třetí část koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 a dur Ference Lista. Je minuta po 15. hodině.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
3: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aqua Smart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
2: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

I když máme tedy odpoledne a slunečné odpoledne, tak dozněla malá noční hudba, menuet tohoto díla Wolfganga Amadea Mozarta. Pražský komorní orchestr řídil Charles Mekeras. Možná jste kdysi viděli ve státní opeře Candid Leonarda Bernsteina, tak teď si připomeneme toto dílo předehrou.

Tak to byla předehra Candide Leonarda Bernsteina, tak divadla to je jedna věc, koncertní sály zase věc druhá a už se začnou otevírat také u příležitosti Dvořákovy Prahy, tedy festivalu v tomto letošním roce 2026, tohoto mezinárodního hudebního festivalu. A když se tady dívám na webové stránky, tak to opravdu už je na spadnutí, protože Dvořákova Praha otvírá své brány zahajovacím koncertem už v sobotu 5. září ve 20 hodin z Filharmonika della Scala. Řídit bude Ricardo Chailly a hrát Julia Hagen. Ten koncert je ale vyprodaný, tady teď se dozvídám, ale samozřejmě, že na některé koncerty vstupenky jsou, tak se můžete o ně zajímat a navštívit jeden z vynikajících koncertů tohoto mezinárodního hudebního festivalu. No a pokud ne, tak teď si můžeme poslechnout taky vynikající interpretaci Alain Grimaud na klavír a Truce Morka na violončelo v sonátě pro klavír a violončelo číslo 1 e-moll Johannesa Brahmse.

Ellen Grimaud a Truls Moog hráli Allegro non troppo sonáty pro klavír a violončelo číslo 1 e-moll Johannesa Brahmse. Po této uklidňující hudbě se teď dáme Supermana z filmu. K hudbu napsal John Williams a tohle je téma z toho původního filmu z roku 1978.

0: Klasik Praha.
1: Zemřel americký herec Tim Curry, známý rolemi ve filmech jako Sám doma dvě, Ztracen v New Yorku, Hon na ponorku nebo Tři mušketýři. A právě na projekty Tima Curryho se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Erwin Čulhov napsal 5 pitoresek toto dílo, z něhož klavírista Tomáš Výšek zahrál druhý ragtime. Hudba Antonia Vivaldiho ta určitě v té delší hodině nikoho neurazí, krásná barokní hudba. Za chvíli Allegro koncertu A dur pro housle a smyčce uslyšíme i serenádu pro smyčcový orchestr Josefa Suka či koncert pro fagot a orchestr F dur Antona Cimrmana. A v té druhé části vysílání mimo jiné i hudbu Bedřicha Smetany, Edvarda Elgára a nebo také Pavla Bořkovce. Krásné odpoledne 30. srpna.

Andrew Manzi je taky houslista, nejenom dirigent, ale taky vede soubor The Academy of Ancient Music a zahrál spolu s ním Allegro koncertu A dur pro housle a smyčce Antonia Vivaldiho. Tak už se blíží zase závěr této hodiny, to hrozně rychle to utíká. S hudbou Josefa Suka už za chvíli, Béli Bartóka, to bude violový koncert, nebo Antona Zimmermana, koncert pro fagot a orchestr F-dur, ale nejprve tedy zmíněná Sukova serenáda. Druhá věta tohoto díla, kterou zahraje Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jakuba Hruši.

Allegro Vivace z koncertu pro violu a orchestr Bély Bartóka zahráli čeští interpreti Jaroslav Karlovský a Karel Ančerl. Řídil Českou filharmonii. To znamená, že jsme poslouchali nahrávku starší a teď to bude ovšem nahrávka poměrně nová, ale dílo staršího autora. Jmenoval se Anton Cimrman. Nemá nic společného s Járou Cimrmanem. Byl to rodák ze Slovenska, takže to je slovenský varhaník a hudební skladatel slezského původu. Získal právě ve Slezsku svoje hudební vzdělání, pak působil jako varhaník katedrály Svatého Ducha, všem už v Čechách, v Hradci Králové, poté ale zase zpátky na Slovensku v Bratislavě a byl dvorním skladatelem biskupa, knížete, primase a maďarského hraběte Jozefa Báťányho. A si pojďme poslechnout jednu jeho skladbu a dáčo koncertu pro fagot a orchestr F-dur.

0: Hudba klasicismu se nám představila díky Antonu Cimrmanovi v jeho části adagio koncertu pro fagot a orchestr F-dur. Hráli Ondřej Šindelář na fagot a Risonanza Praga, tento soubor. Teď už je krátce po 16. hodině.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Obnovené lety z Aerofilms do Metropolitní opery New York v pohodlí vaší kinosedačky. Met Opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otelo a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
6: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Tak tohle dílo bych snad ani nemusel představovat po jeho doznění. Byla to první skladba této hodiny předéra. Kopeře prodaná nevěsta Bedřicha Smetany, Českou filharmonii řídil Zdeněk Košler. A v téhle souvislosti si povšimněte třeba taky článku na stránkách Rádia Klasik Praha, kde je v rubrice Téma týdne zrovna od Martinky Klausové napsáno, že autorem textových předloh ke dvěma nejslavnějším Smetanovým operám byl rodilý Němec. Tak to asi víte. Významný český pedagog, spisovatel a libretista Josef Vencik se právě nejvíc proslavil spoluprací s Bedřichem Smetanou. Víc se o tomto člověku, který se narodil 18. ledna roku 1807, můžete dozvědět právě na našich webových stránkách. A teď už se rozezní romance D-moll Edvarda Elgara.

Julian Lloyd Webber, významný violončelista, jeho manželka je taky violončelistkou, to určitě víte. Spolu s Academy of St. Martin in the Fields a pod taktovkou Nevilla Marinera teď zahráli Romanci d moll Edwarda Elgara. Pavel Boskovec, tak to je známé jméno, skladatel, žák Josefa Suka, významný pedagog skladby, učil třeba i Petra Ebena, Jana Klusáka, Jana Nováka a mnohé další. Napsal v roce 1949 koncert pro klavír a orchestr číslo 2 a část Viváče si teď můžeme spolu poslechnout.

Pavel Bořkovec napsal koncert pro klavír a orchestr číslo 2 a třetí větu Vivace. Vám zahráli Marek Kozák na klavír a symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídil Robert Jindra. Filmová hudba, která teď zazní, je z alba Hollywood a my budeme poslouchat hudbu z filmu A Patch of Blue. To se snad ani nijak nepřekládá. A tu hudbu napsal Jerry Goldsmith, tedy držitel jednoho Oscara a 18 nominací a mnoha dalších cen. Na klavír hraje Sebastian Knauer a německý komorní orchestr Berlin řídí David Newman.

0: Klasik Praha.
1: 14. července slaví obyvatelé Francie, jak známo, státní svátek. Součástí oslav je i tradiční velkolepý koncert de Paris, konaný přímo pod Eiffelovou věží na Champ-de-Mars. Jaká je historie i současnost tohoto hudebního svátku? Dozvíte se v dalším dílu pořadu s premiérou v pondělí od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Ladíte Klasik Praha.

West Eastern Divan Orchestra založil a vedl Daniel Barenboim části Presto symfonie číslo 7 A-dur Ludwiga van Beethovena. Psal se rok 1937, když Vítězslava Kaprálová zahrála nebo složila klavírní cyklus Dubnová preludia. My si ho teď poslechneme na rádiu Klasik Praha v interpretaci Virginie Erskine. A to je americká klavíristka a taky hudební popularizátorka děl ženských skladatelek.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už více než 30 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

A opona, kde se hraje opera Tosca, Giacoma Puccini, už padá, protože tohle bylo tedy ze závěru prvního dějství tohoto díla Giacoma Pucciniho. Ruggero Raimondi zpíval jako baritonista a berlínskou filharmonii řídil Herbert von Karajan. Úplně v závěru této hodiny je teď připraven klarinetový koncert Wolfganga Amadea Mozarta v tónině A dur a bude ho hrát mladá klarinetistka Anna Paulová spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který řídí Tomáš Brauner.

0: Klasik Praha.
1: Každý den ji slyšíme, ale jak moc doopravdy vnímáme, co se za hudbou skrývá a co vše je s ní spojené? To vám podhalí nový pořad Spektrum hudby. V prvním díle se zaměříme na nostalgický hudební nástroj flašinet. Jak vypadá uvnitř a mnoho dalších zajímavostí vám prozradí můj první host, odborník na mechanické hudební nástroje Patrik Pařízek. Těším se v sobotní premiéře Spektra hudby v 18 hodin. Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčí. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
7: Pak hrnky,
6: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
7: Škola volá!
8: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Čaladenský je pátý z lažských tanců Leoše Janáčka. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Petr Altrichter. Před námi je poslední hodina vysílání se mnou, protože potom od 18 hodin uslyšíte proud hudby a od 19 pravidelné pořady a my si v této hodině poslechneme třeba první rapsodii pro orchestr se solovým klarinetem od Claude Debussyho nebo dechový kvintet D-dur Josefa Bohuslava Förstera v závěru hodiny Mahlerovu symfonii číslo 7 Píseň noci a jednu část tohoto díla. Teď tady bude dílo Alfreda Schnittkeho, pantomima ze svity ve starém stylu. Zahrají na housle Alena Čechová a na varhany Petr Čech.

Poslouchali jsme Gloria in Excelsis Deo z takzvané Nelsonovy mše. S Nelsonovy mše, kterou sepsal Josef Haydn a u nás na Rádiu Klasik Praha účinkovali pěvci Felicity Lott, Caroline Watkinson, Maldwin Davies a David Wilson Johnson. A hrál The English Concert, řídil Trevor Pinnock a připojil se i The English Concert Choir. Teď počasí, jaké bude zítra, tedy v pondělí, ještě můžeme vzít dnešní noc, tam budou teploty mezi 17 až 15 stupni a meteorologové pak ráno očekávají déšť, přehánky, i tady v Praze, hlavně teda po ránu a potom už by se mělo zase během dne vyjasňovat se zítřejšími nejvyššími teplotami mezi 24 až 26 stupni Celsia.

Pro orchestr se solovým klarinetem napsal Claude Debussy první rapsodii. Zahráli klarinetista Franklin Cohen a Clevelandský orchestr, který řídil Pierre Boulez, což je taky samozřejmě dirigentská legenda. No a dirigentem toho dalšího příspěvku na Rádiu Klasik právě bude Janinez Segan. Hrát bude Chamber Orchestra of Europe a bude to, jmenuje to trio, symfonie číslo 1 c-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho.

0: Klasik Praha.
1: 5. září začne 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Rezidenční umělkyní bude Magdalena Kožená a přijede i řada dalších špičkových interpretů, kteří zahrají nejen Dvořákovu hudbu. O letošní programové nabídce Dvořákovy Prahy si budeme povídat s ředitelem festivalu Janem Simonem v příštím pořadu Hudba v miléniu. K poslechu premiéry v úterý 1. září od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Posloucháte Klasik Praha.

Chamber Orchestra of Europe hrál, řídil Jany Knez ze Sagan, na tom jmenuje to trio symfonie číslo 1 C mol Felixe Mendelssohna Bartholdyho. A já vám teď ještě připomenu večerní program Rádia Klasik Praha. Začnu od hodiny, která se teda pomalu blíží, za hodinku a půl, necelou, bude 19. A v tu dobu my uvedeme na Rádio Klasik Praha jeden z dalších pořadů, který pro vás pravidelně připravuje můj kolega Stanislav Předota. A vy budete poslouchat jeho nabídku, tentokrát švédského stolu, jako vždycky. A na programu jsou koncerty pro dechové nástroje Georga Filipa Telemana. No a potom ještě ve 22 hodin je tu samozřejmě Mirka Časarová se svým pravidelným nedělním hostem v pořadě Na osobní notu. A tím hostem budou manželé Jana Horáková-Levicová a Miloš Horák. To jsou pěvci. No a teď uvádíme ještě dílo Josefa Bouslava Ferstra, jeho dechový kvintet D-dur a třetí větu Allegro scherzando.

Belfiato Quintet hrál dílo Josefa Bouslava Firstra, Allegro Scherzando dechového kvintetu D-dur. Já už se s vámi teď od mikrofonu rozloučím, zase se vám budu věnovat zítra od 12 hodin až do večera, dokonce ještě o hodinku déle. Ale teď už přišel čas na závěrečnou skladbu před 18. hodinou. Bude od Gustava Mahlera a je to Nachtmusik, symfonie číslo 7, Píseň noci. A hrát bude symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, který bude řídit Simon Rettl. Tak si to užívejte, ten noční proud hudby a taky naše pořady. Zítra s mými kolegy a kolegy vlastně, ano, kolegyně tu nebudou. No a pak přijdu ve 12 hodin a už se na vás moc těším.

0: Klasik Praha.
1: Autorem první dochované česky psané opery o původu Jaroměřic je František Antonín Míča, moravský skladatel, který se narodil v Náměšti nad Oslavou 2. září 1696, tedy před rovnými 300 lety. Více včetně ukázek v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Světové orchestry, solisté i komorní soubory. To je 19. ročník festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní ve dnech 5. až 23. září. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: Obnovené lety z Aerofilms do metropolitní opery New York v pohodlí vaší kinosedačky. Met opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otello a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

0: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
3: Jsme Klasik Praha.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
4: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
5: Posloucháte Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
6: Milí posluchači, naladili jste si stanici Klasik Praha. Právě začíná pořad Švédský stůl, který pro vás připravil Stanislav Předota. Dnes jsem sáhl po CD, které v roce 1986 natočil renomovaný německý soubor Musica Antiqua Köln. Celé album je věnováno koncertům pro dechové nástroje od Georga Filipa Telemana. Najdeme jich zde celkem 6 pro různá obsazení. Pro příčnou flétnu, pro 3 hoboje, pro 2 šalimó, pro trubku, pro zobcovou a příčnou flétnu a pro trubku a housle. Z těchto 6 koncertů si dnes poslechneme 4. V bukletu k CD najdeme velmi zajímavý komentář Reinharda Goebla, uměleckého vedoucího souboru, z něhož vám sem tam něco ocituji. Třeba hned na začátku uvádí Goebel úryvek z Telemanovy autobiografie. Jelikož je však rozmanitost zábavná, pustil jsem se i do psaní koncertů. Musím však přiznat, že mě nikdy skutečně neoslovili, ačkoliv jsem jich zkomponoval nemalý počet. Telemann takto psal o svém působení na dvoru v Eisenachu a stejně jako on, rovněž jeho současníci i pozdější teoretici jako Scheibe, Matheson či Quantz, chválili jeho kvartety a uvertýry, ale o mistrových koncertech nepadlo ani slovo a to jich napsal kolem 100. Tato díla ale rozhodně nejsou tak nezajímavá či bezvýznamná, jak by nás doboví kritikové i autor sám, samozřejmě s jistou dávkou sympatické skromnosti, rád přesvědčil. Doložme si to hned teď poslechem koncertu pro příčnou flétnu, smyčce a basso continuo D-dur. Koncert má 4 věty, moderato, allegro, largo a vivace. Na příčnou flétnu hraje Wilbert Hazelzett, doprovází Musica Antiqua Köln.

Flétnista Wilbert Hasselzet a muzika Antiqua Köln zahráli koncert pro příčnou flétnu D-dur od Georga Philippa Telemana. Tento skladatel, zřejmě z osobního rozmaru, jak v bukletu zmiňuje Goebel, nikdy zcela nepřijal za svou osvědčenou standardizovanou formu koncertu ve stylu Vivaldiho, danou přesně definovaným sledem tónin a tematickým materiálem. Inspirací se Telemanovi stala spíše díla starších italských mistrů, Torelliho, Albinoniho či Corelliho, jejichž skladby ještě striktně neurčovaly rozdělení rolí mezi sólem a tutti a v nichž forma vyrůstá především z hudebního materiálu. Jako hudební a formální inspiraci můžeme vystopovat také italské chrámové sonáty a významné uplatnění mají i taneční věty. Dalším koncertním skvostem, ve kterém se potěšíme touto svobodnou autorovou invencí, bude koncert pro dva šalimo, smyčce a basso continuo d-moll. Šalimo je předchůdcem klarinetu, oproti němu má měkčí, snívější tón a ve své době byl velmi oblíben zvláště ve skladbách s pastorálními a milostnými náměty. V Telemanově skladbě se nám v dialogu setkávají hned dva tyto nástroje. Koncert má rovněž čtyři věty jako ten předchozí. Largo, Allegro, Adagio a Vivace. Na šalimo hrají Erik Höprig a Liza Klevit za doprovodu souboru Musica Antiqua Köln.

Erik Helprich, Lisa Klevit a soubor Muzika Antiqua Köln přednesli koncert pro dva šalimo D-moll. Na stanici Klasik Praha posloucháte pořad Švédský stůl s koncerty pro dechové nástroje od Georga Filipa Telemana. Německý komorní soubor a později orchestr Muzika Antiqua Köln založil v roce 1973 houslista Reinhard Goebel v Kolíně nad Rýnem. Specializoval se především na interpretaci hudby 17. a 18. století a vzorová interpretace souboru se opírala nejen o používání dobových nástrojů či jejich kopií, ale také o důkladné studium traktátů, pedagogických děl a encyklopedií ze 17. a 18. století. Těleso se velmi záhy stalo jedním z předních ansámblů staré hudby a zavítalo, kromě Antarktidy, na všechny kontinenty. Bohatá koncertní činnost byla doprovázena nahráváním. V roce 1977 uzavřel soubor exkluzivní smlouvu se společností Archiv Produktion, patřící pod Deutsche Grammophon, a jeho nahrávky získaly řadu ocenění, včetně Grand Prix International du Disque, Grammophon Award, Diapason d'Or a nominací na Grammy. V roce 2007 Reinhard Goebel činnost ansámblu ukončil a od té doby se věnuje dirigování. Třetím koncertem v dnešním pořadu bude koncert pro zobcovou flétnu, příčnou flétnu, smyčce a basso continuo e-moll, který nám zahrají na zobcovou flétnu Michael Schneider a na příčnou flétnu Wilbert Hasselzet. Koncert má čtyři věty: largo, allegro, largo a presto.

Dozněl Telemannův koncert pro zobcovou a příčnou flétnu E-moll. Společně se souborem Muzika Antiqua Praha hráli solisté Michael Schneider a Wilbert Halzelzet. Umělecký vedoucí Reinhard Goebel v bukletu k CD zmiňuje jedno Telemannovo umělecké krédo. Dopřejte každému nástroji to, co mu nejlépe sluší. Hráč pak bude hrát s nadšením a vy z toho budete mít potěšení. Jak trefné pro hudbu tohoto autora. V tehdejší době to byl inovativní přístup. Tradice byla nahrazována experimenty a nejrůznějšími inovacemi. Telemann se nezdráhá kombinovat nástroje způsoby, jež se naprosto vymykaly dobovým zvyklostem. Například komorní až intimní nástroje, dříve vyhrazené sféře domácí komorní hudby, třeba violu da gamba, violu d'amore nebo zobcovou flétnu, se nezdráhal postavit před orchestr jako solový nástroj. Na druhou stranu žestům, jejichž doménou byla hudba hrdinská a bojovná, klidně předepsal lyrický charakter v pomalých větách. O Telemannově vynalézavosti a odvaze v tomto směru vypovídá i následující koncert D-dur, ve kterém jako solové nástroje spojil trubku a housle. Koncert má tři věty – Vivace, Adagio a Allegro. A hrát nám budou trumpetista Friedemann Immer a houslista Reinhard Goebel, umělecký vedoucí souboru Muzika Antiqua Köln.

0: podání souboru muzika Antiqua Köln a solistů Friedemana Immera a Reinharda Goebela dozněl koncert pro trubku, housle, smyčce a basso continuo D-dur. Tato skladba zároveň udělala tečku za dnešním švédským stolem, ve kterém vám Stanislav Předota představil koncerty Georga Filipa Telemana pro dechové nástroje. Přeji vám příjemný poslech stanice Klasik Praha a těším se na příští setkání.
1: Švédský stůl. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.
3: Koncert bez smokingu vám přináší
2: Klasik Praha.
4: Jonas Kaufmann není prvoplánový pěvec, jaké známe třeba u italských solistů, například Pavarottiho. Nepoužívá žádné manýry nebo okázalosti, jakkoliv je i výborný herec. Soustředí se na hudbu, na slova a je neskonale vnitřně koncentrovaný. A v tom je jeho síla. Tak to charakterizuje kritika jednoho z bezesporu nejzajímavějších a nejžádanějších a také nejlepších tenoristů současnosti, německého rodáka Jonase Kaufmana. A právě on nám bude zpívat v dnešním večerním koncertě, tedy v koncertě bez smokingu na Klasik Praha. Kaufmann je držitelem mnoha předních světových hudebních ocenění, včetně vítězství v posledním ročníku Mezinárodní operní ceny, která dostala přezdívku Operní Oscar. A dovolte ještě několik citací, které na Kaufmana pějí chválu. Například recenzent New York Times Kaufmana hodnotí jako strhujícího zpěváka a miláčka publika, který zpívá s dojemnou vřelostí, mužnou intenzitou a silnými výškami. A superlativy na jeho vystoupení nešetří ani Wall Street Journal. Německý tenorista Jonas Kaufmann má vše. Sametový a zároveň zvonivý tón, schopnost nechat s lehkostí plynout vysoké tóny. A nesmíme také zapomínat na jeho žhavý latinský vzhled. Kaufmann skutečně dosáhl v posledních letech naprostého vrcholu slávy. Ostatně od vystoupení Luciana Pavarottiho v roce 1994 byl Jonas Kaufmann prvním, koho Metropolitní opera v New Yorku pozvala s vlastním recitálem. A zatímco Pavarotti mu se této pocty poprvé dostalo až po 20 letech od jeho debutu v Met, Kaufmann se dočkal už po 5 letech. Jonas Kaufmann začínal v rodném Německu a průlom v jeho kariéře na světových scénách nastal v červenci 2009, kdy byl za svého Lohengrína v Bavorské státní opeře v mezinárodním tisku oslavován jako zjevení. Později si prošel slavné tenorové role, jakými jsou Don José v Bizetově Carmen, Cavaradossi v Pucciniho Tosce či titulní role ve Verdiho opeře Don Carlos, a zpíval v předních operních domech, včetně milánské La Scaly, královské opery Covent Garden či newyorské metropolitní opery. Uznání získal například svým stvárněním titulní role v Masnetově opeře Werther v pařížské opera Bastille či s rolí Sigmunda ve Wagnerově Valkýře v metropolitní opeře. No a my vám dnes večer na Klasik Praha nabídneme nahrávky z jeho alba, na něž zařadil evergreeny z operet a filmů předválečné doby. V Lehárově árii Líbal jsem ženy vás takrát je lehce nonšalantní, v autorském šlágru tenoristy Richarda Taubera Dubis die Welt für mich zase něžně vemlouvavý. V písni z operety Roberta Stolze Liebeskommando pobaví šelmovskými grimasami, když vypráví o tom, co všechno mu dívka dovolila ve snu. Jako rozený bavič zaperlí v duetu z operety Paula Abrahama Květiny z Havaje, stojící až na pomezí muzikálu. Rozpustile v něm namlouvá své partnerce, sopranistce Julii Klajtové, že má ve svém mládeneckém hnízdečku na divanu panenku líbeznou, jako je ona sama. Z téměř kabaretního výstupu dokáže Kaufmann jeli třeba přepnout zpět do operní plnosti a dodat dramatický efekt árii z operety Velká hříšnice od Eduarda Kinkeho, známého spíše díky Bratránkovi z Batávie, nebo populárnímu duetu z opery Mrtvé město od Ericha Korngolda, jenž se později v Americe proslavil hudbou filmovou. Na to vše se tedy můžete těšit právě dnes na Klasik Praha. Kaufmana doprovodí Rundfunk Symphony Orchestr Berlin s dirigentem Jochenem Riedrem a já věřím, že strávíte příjemný a pohodový večer.
2: Koncert bez smokingu
3: na Klasik Praha.

0: Krásný dobrý den, milí posluchači Rádia Klasik Praha. Týden se sešel s týdnem a my tu máme další premiéru pořadu Na osobní notu, kterou pro vás připravila Mirka Časarová. Dnes je mými hosty dvojice, která má stejné zaměstnání i adresu, na které bydlí. Oba dva jsou pěvci, dokonce se shodují i v tom, že oba opanují nižší hlasový obor, ale jsou také manželé. Společně nebo každý zvlášť účinkují například v Národním divadle v Praze či v Národním divadle Moravskoslezském a na dalších scénách. Dnes je se mnou mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová a basista Miloš Horák. Jano, Miloši, vítejte.
1: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Tak, kdo bude mluvit dřív? Je to jedno.
1: Asi já, jak to znám. Jak to znám, tak převážně.
0: Je to tak i doma, že tě nepustí ke slovu?
2: No, je to tak, ano.
0: Fakt?
2: Jo, je to tak.
1: Ne, není. Jenže když pak se jako otrká, tak mluví furt, jak kniha, ale... Ale...
0: Tak doufám, že to tady stihneme, rychle se otrkat.
1: No, za hodinu to nestihne.
0: Co bylo dřív? Pěvecké setkání, anebo nejprve byla dvojice, která si pak pro svou životní dráhu vybrala zpěv?
1: Setkání v divadle, ve sboru, ve státní opeře ještě. No.
2: Ano.
0: Vy jste se potkali ve sboru?
1: Ano.
0: Vy jste to... oba dva zpívali ve sboru?
1: Ano, ale já jsem byl v té době, když jsme se potkali, tak jsem byl jenom externista ve sboru v Národním divadle a jinak jsem dělal elektrikáře. Opravoval jsem pro makro... Mikrovlnky
0: no,
1: a
0: no,
1: takový.
0: No, no, no. Já myslel mikrofony.
1: Mikrovlnky a takový ty.
2: Což ale... je praktický jako pro život, musím
0: to je
2: říct.
0: Jo, už využila jsi to někdy doma, že máš doma elektrikáře?
1: Furt.
0: Prosím tě, Miloši, tak já se teď budu chvíli věnovat Milošovi, jo? Nebo Janě, ale dojde na tebe.
1: Já budu rychlej.
0: Miloši, jak vede cesta od elektrikáře k opeře?
1: No, to už jsem popisal několika, já to jako
0: zestručním. Já jsem to ještě neslyšela, promiň.
1: Já vím, že ne, ale já se to zkusím zestručnit, protože to je docela dlouhý, to bychom pak neto. Ale prostě jsem dělal elektrikáře ve Škodovce, začal jsem chodit do hudebky do Mladé Boleslavy, tam mě...
0: Kolik
1: tam,
0: ti bylo let?
1: Asi 19.
0: Ty jsi tam, ale v 19 většina lidí končí v hudebce.
1: No, tak já jsem chodil na housle do 6. třídy, jako do hudebky v nich.

0: operu jsem vůbec vlastně moc neznal. Znal jsem jenom z televize, vlastně to, co někdo někde pustil, něco jsem slyšel, kousek, říkal jsem si, no dobře. A teď jsem přišel k tomu panu učitelovi, myslel si, že mě bude učit zpívat nějakou rockovou muziku nebo nějaký popík nebo něco takového, a on začal s operním cvičením, že jo, s různými hlasovými cvičeními. Jsem na to nejdřív koukal a tak dobře, tak během roka jsem se naučil tak nějak jako napodobovat to, co mi ukazoval. Nebylo to rozhodně seriózní.
1: Pan učitel Šádek.
0: Pan učitel Šádek to byl, no, ten, když si zpíval v Ústí nad Labem. A prostě mě to naučil a to, co mě ukazoval, tak jsem tak nějak se začal napodobat. Začal jsem si, vlastně když to tak dneska zpětně, jsem si začal hrát na zpěváka operního.
2: Ale je fakt, že ono hodně lidí tu operu napodobuje.
0: No. Tak začal jsem si hrát na zpěváka, vyhrál jsem soutěž hudebních škol, těch celostátní takovou.
2: Tak když jsem byl nejstarší.
0: Byl jsem nejstarší samozřejmě. No a pak jsem hned v ten rok, vlastně, bo to bylo asi za dva roky jako na to, no, tak jsem předspíval do sboru do státní opery jenom jakože na výpomoc, jsem si říkal. A oni mi řekli, že by strašně potřeba, kdybych tam nastoupil na celý úvazek. Tak jsem odešel ze Škodovky jako elektrikář a šel jsem na celý úvazek do státní opery.
1: A polepšil se finančně?
0: Finančně jsem se rozhodně polepšil, protože jsem platil 7 000 nájem tady v Praze a bral jsem výplatu 5 400 hrubýho, si pamatuju v té době. To bylo v roce 98 na konci.
2: Takže jsi prostě potřeboval parťáka na to, viď?
0: Ne, to jsme se ještě neznali. Během toho jsem se uřval, samozřejmě pak, protože přišli nějaký solový hrub občas, protože se lidem líbil, jak zpívám, jenomže jsem to neuměl pořád, tak jsem se uřval. A paní profesorka Bachmanová, ke který jsem se postupně jako propracoval přes pana profesora Tučka, protože jsem vyhledával ještě jako někoho jiného, kdo by třeba mi s tím poradil, tak ta paní profesorka Bachmanová mi říkala, hele, přestaň se zpíváním teďka, najdi si normální práci, dáme to nejdřív nějak dohromady a pak můžeš začít zpívat. No a v té době, když jsem našel jsem si novou práci, seknul jsem se zpíváním, chodil jsem jenom vypomáhat do sboru, abych si něco přivydělal. A jak jsem dělal autorádia, nejdřív jsem montoval do aut v takové firmě, tady kousek odsaď. A pak jsem dělal pro Makrov, pro servis, jako oprava těch takový ty bílý elektroniky a takových nějakých těch věcí, nebo já nevím, jak se tomu říká vlastně. No a tam jsme se potkali s Jančou ve sboru, když jsem tam vypomáhal,
1: tak
0: tam
1: jsme
0: v externím sboru. A tam nás dal dohromady jedna kolegyně, viď, nějak dohromady, tak a už je to v roce 2002 to bylo. Tak nějak,
2: no to je krásný.
0: 12. listopadu, to si pamatuju přesně.
2: To si muži většinou nepamatují, no. Ale tak to je
1: no, hezký. To byl koncert Lucie.
0: Byl koncert Lucie v opeře, to opeře. Si pamatuju. Protože jsme měli volno a mohli jsme jít na rande.
2: A šli jste zase do státní opery, ne? Na ten
0: ne, šli jsme do bulharské restaurace.
1: Do bulharské restaurace. No a vlastně já jsem jako Miloše slyšela zpívat za sebou v tom sboru jednou nějak a jsem se otočila a říkala jsem, ježiš, proč zpíváš s takovýmhle hlasem ve sboru? To není možný prostě, no. A tak začalo vlastně potom ještě jakoby další vzdělávání a tak, no.
0: No a pak už, když jsme byli spolu, tak ty už si zpívala nějaký sola, už si zpívala tu třetí dámu a takový ty dostávala vlastně role a říkala, tak pojď zpátky do sboru, jakoby a to a třeba ti taky dají nějaký role a takový, no a stalo se, no. Stalo, dostal jsem role a...
2: A už nepředstíráš teda, že zpíváš,
0: teď už se fakt snažím jako, fakt nad tím přemýšlet trošku, jako.
2: To je krásný. Jani, a ty jsi měla hned nalajnováno, že budeš zpěvačkou, bylo to tvoje rozhodnutí, hudba v tobě byla od jak živa?
1: Myslím si, že určitě, jako ne, že bych byla jako zpěvačka, zpívala jsem od malička, jako furt, ale chodila jsem třeba na akordeon do Zušky a tak a do sboru a vlastně to pak začalo taky nějak až po střední škole. Já jsem dělala střední pedagogickou školu ve Varech, tam byl karlovarský dívčí sbor, skvělý, který vedl pan Štrunc. A tam,
3: starší,
1: ano, to byl náš střední. Tam asi tak nějak jsem začala chodit na ten zpěv solovej k paní učitelce Přibylový do Zušky a pak jsem vlastně po tom peďáku udělala přijímačky na konzervatoř a myslela jsem si, že se tam naučím zpívat a budu prostě zpívat. A to byl omyl. Tam jsem se vůbec zpívat nenaučila.
2: Protože zpívat se naučíš jenom u elektriky.
1: Přesně tak. Takže tam jako bylo to tam fajn, jako ta škola, hlavně jsem měla ráda Plzeň a plzeňský divadlo, tam jsem pak zpívala taky ve sboru chvilku, ale naopak jsem skončila na foniatrii a podobně, jako, že jo, to máme
2: to je
1: určitě...
2: strašně smutný.
1: Je to smutný.
2: Vždyť ta konzervatoř je 6 let.
1: Já jsem právě na to potom už jako trochu zanevřela na to vzdělávání a hlavně na ty konzervatoře, protože právě mě tam jako zpívat nenaučili.
2: A kdo tě naučil zpívat? Nebo kde ses naučila zpívat?
1: Já prostě si myslím, já jsem pak chodila k panu profesoru Kotoučovi, který mě hodně posunul, prostě zpívala jsem u něj spoustu krásných barokních produkcí, bylo to perfektní. Pak jsem taky chodila vlastně k paní profesorce Bachmanové a myslím si, že ale úplně nejvíc jsem se pak posunula sama, když jsem začala učit.
2: Aha. Vidíš to?
1: Jo, a to jsem si myslela, že jako učit nikdy nebudu a že nechci a tak. A vlastně úplně paradoxně, když jsem pak přemýšlela,

0: a jak to těm dětem jako říct, tak jsem chodila se psem prostě na procházky a furt jsem si tak jako dělala nějaké cvičení, vymýšlím pro ně různé takové cvičení. Tak mi to teprve došlo, všechno mi to tak jako secvaklo, co jsem celou tu dobu dělala blbě a že jsem dělala blbě hlavně to, že jsem spoléhala na ostatní. Že jsem pořád jako čekala, že mi ty učitelé, víš, jako že mi udělají ten vzor a že to budu dělat přesně podle nich. A ono to tak vůbec nebylo, že jo. Prostě.
1: Já jsem si
0: na to prostě nakonec musela strašně přijít sama. A teprve teď, pár let, se mi zpívá úplně perfektně a vůbec jako mám pocit konečně, že to mám jako tam, kde to má být, v tom těle zakotvený a to dejchání a takovýhle. No.
2: To je skvělý. Otevřeli jsme celou řadu témat. Já se těším, budeme pokračovat. Pojďme teď si dát nějakou krásnou hudbu, které jste donesli spoustu. My jsme náš dnešní díl otevřeli s Deňkem Lukášem a jeho příslovími. To já si pamatuju, když jsem byla na konzervatoři u paní profesorky Šulcový, tak to byl velmi populární cyklus. To zpívalo hodně mých spolužaček. Jsou to písně pro hlubší hlas. Na latinský překlad ze Šalamounovy knihy Přísloví. A my jsme slyšeli v úvodu píseň s názvem Luxuriosa Res. Hrál nám orchestr Atlantis, který řídil Vítězslav Podrazil a zpívala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová. Teď ženský hlas vystřídáme mužským hlasem, ale zůstaneme u nízkého oboru, u hlubšího hlasového oboru. Budeme poslouchat šestou biblickou píseň od Antonína Dvořáka. Zpívá basista Miloš Horák.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám dozněla šestá biblická píseň od Antonína Dvořáka. Poslouchali jsme orchestr Atlantis, který řídil Vítězslav Podrazil a zpíval jeden z mých dnešních hostů, basista Miloš Horák. Ten je dnes se mnou ve studiu společně se svou manželkou, mezzosopranistkou Janou Horákovou Levicovou. Zatímco nám zněla píseň, tak my jsme si povídali o tom, že nejlépe se člověku zpívá, když si na to všechno přijde sám, když si to osahá, ale přece jenom my zpíváci se slyšíme vnitřně jinak, než nás slyší někdo ven. Nepotřebujete někdy přeci jenom trošku poradit, ne třeba od učitele, ale od korepetitora, spolupracujete s někým jakoby stálejc, koho si vážíte a jehož rady berete vážně, když vám řekne při nastudovávání třeba nějaké nové role?
1: Samozřejmě korepetitor vlastně to slyší, jak to má znít, i ten hlas, jak má znít, i ta hudba, jak by měla jako bejt, jak fungovat, a to je samozřejmě skvělý. Já třeba hrozně rád dělám, nebo ty si vlastně nejvíc ti pomoh taky, Zdeněk Klauda, že jo?
2: No,
1: prostě, když jste dělali ty
2: s těma písněma.
1: Jo, já třeba teďka hrozně rád, když vlastně často se Šárkou Knížetou od nás, když něco nastudovávám, tak si to přinesu, protože tak jak jsme na podobné vlně, tak jako si to. No a pak si to vlastně hodně s Jančou, pak právě si to jako řekneme, vždycky řekne, hele, tady jak si zpíval, víš, tady to bylo moc takovýhle a takový, takže jako korepetitorů si vážím jistě a jejich práce a fakt jako nám pomohli vždycky hodně.
2: Nakonec jsme vlastně pracovali s Katkou Bachmanovou.
1: S Katkou Bachmanovou, která vlastně byla korepetitorka vlastně celou dobu. Ano, no. Takže jako jejich práce je podle mě úplně skvělá. Jako když...
0: Takže pro vás, myslím, je výhoda, že partner je z oboru, ne? Vy si hodně probíráte doma
1: hodně,
0: vzájemně.
1: No. Někdy až moc zbytečně.
2: Ne, ale je to jako zábavný a taky vymýšlíme takový ty různý. My máme totiž ještě taky u nás takový spolek, u nás v Borovici, teda na Mukařově. My bydlíme totiž v Borovici a nad náma je hnedka obec Mukařov a pod tím Mukařovem jsme. A tam máme kostel svatého Vavřince a my tam máme takovou ZPP Vavřinec.
0: ZPP, co to je?
2: Zdejší podnikavá parta Vavřinec.
1: No já někdy říkám zdejší parta pitomců.
2: No, to je náš jako interní název. A je to prostě takový spolek na jakoby záchranu toho kostela. A děláme tam právě různý
1: spíš na tu údržbu toho kostela. On jako zachránit úplně nepotřebuje, protože je docela v dobrým stavu nebo slušným stavu. Není to
2: ale
1: úplně...
2: na údržbu, no a taky děláme tam prostě charitativní koncerty a zveme si tam ty kamarády, který prostě máme rádi, Olinku Jelinkovou a Juki Šterejmovou, Kinjo a tak. A děláme, to, oni všichni zpívají prostě, že jo, za...
1: Juki je Smetáčková,
0: Šterejmová
1: už není.
0: Už není, ano, to nevadí vůbec.
2: No a prostě, ale jakože vlastně tam ty lidi, ty naši kamarádi takhle zpívají prostě za jídlo a za pití. A myslím si, že tam vždycky vytvoříme krásný program, dramaturgicky si vždycky vymyslí. A to mě hrozně baví dělat tak různě ty programy a různý to vymýšlet.
0: Ale myslím si, že autoři nebyli moc jako vstřícní, co se týká dvojice, vždycky bas, mezzo, soprán.
1: Ne.
0: Měli jste spolu někdy vztah na jevišti?
2: Měli třeba ve Figarce.
1: Matka a syn.
0: No, jasně.
1: Matka a syn.
2: Musím, to nás jako hodně bavilo, musím říct. To byla jako velká sranda, no, že jo?
1: Když jsem zjistil, že je to moje máma.
0: Mio madre.
1: Mio madre.
2: Jo,
1: a Honza Šťáva byl můj táta ještě. Že...
0: Jo, padre.
2: Jako to bylo krásný. To
1: jo, si, to bylo
0: mě pak napadla ještě vlastně Carmen s Eskamilliem. Tam se taky, že jo, trošku
1: něco. To jsme měli vztah.
0: To měli jste?
1: No, na Krumlově, na Otáčku jsme dělali.
2: No, to bylo krásný.
1: No pak Elvíra Leporello, my jsme měli ošahávací vztah.
2: No, mnoho let jsme dělali spolu.
0: Dovolil jsi víc, když
1: mohl? Ano, dovolil jsem si více.
2: No a potom jsme dělali Lazebníka taky ještě, že jo.
1: A Lazebníka to byl jako, že jo, opatrovník a jeho svěřenkyně, nebo jak se to v tom říká, že
0: jak to pak máš, jak to pak máš s těma alternacema, když Jana měla alternaci a na Janu si mohl dovolit víc, ale přišla alternace, tak jsi musel měnit herecký výraz?
1: Ano, uberu. Jemně, decentně uberu.
0: To je krásný. Jste oba dva nižší hlasy, přesto zvednete někdy hlas na toho druhého?
1: Já v životě ne.
2: Já si myslím, že asi ne.
1: Ne, jako vyloženě zvednu, někdy si zanadávám všeobecně, tak jako doma. A nebo něco řeknu jako důrazně, ale jako opravdu jako neřvu. Ale řeknu tak jako důrazně, Anča mi řekne, tak na mě neřvi. Protože vlastně není zvyklá na to, že něco jako tak jako... A jinak jsme celkem asi v pohodě. My vždycky, když máme nějaký problém, chvilku mlčíme a pak si to řekneme.
2: Ne, ale třeba někdy máme problém, když chceme zpívat nějaký dvojhlas, jakože lidovku dvojhlas.
1: No to je problém.
2: Tak to prostě zásadně Miloš musí zpívat první hlas.
0: No? Jak to?
1: Protože jsem celý život byl zvyklý v hospodě sedět u kytary, hrát tu kytaru a držet ten první hlas s tou kytarou, protože když jsem začal zpívat druhý, tak všichni začali zpívat se mnou ten druhý. Takže jsem nikdy ten druhý hlas vlastně nezačal zpívat a naučil jsem se zpívat jenom ten první hlas a jako je to jenom o praxi v podstatě. Jenom je to, já vlastně zpívám, buď zpívám tu basovou linku, kde furt bručím někde jakoby to, když je nějak, jak se zpívá ta basová, a když máme zpívat regulérní dvojhlas spolu, tak musí Janča, aby to bylo, když takhle, když to má být, když to má být narychlo a taková improvizace, vždycky musí Janča teda.
2: To vždycky bručím strašně.
0: Ta schopnější, přiznejme
1: ta
0: si to,
1: ano, ta schopnější, ano. Já to říkám, že taky jediný muzikant mezi náma je Janča, že jo.
0: Je to krásný, pojďme si opět pustit nějakou hudbu. Teď budeme mít ženské podání. Máme tu Josefa Haydna, jeho Stabat Mater a altové solo v podání mého dnešního hosta, mezzosopranistky Jany Horákové-Levicové.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám doznělo altové solo ze Stabat Mater od Josefa Haydna. Stanislav Vavřínek řídil Czech Virtuózy a Český akademický sbor a zpívala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová. Vy, mně přijde, že všechno děláte společně, to je nádhera. Máte,
1: vlastně,
0: máte i společné koníčky, nebo v tomhle máte každý ten svůj?
1: No, já myslím, že i koníčky
2: myslím,
1: máme skoro
2: společně.
1: Tak já vždycky se pro něco natchnu, Janča to začne dělat se mnou.
0: Musí, vlastně.
2: Ale Spartana. Třeba
1: Spartana, no.
0: To prosím tě, Miloši, o tom mi pohovoř. No, ty fakt běháš ty šílený závody.
1: Teď už ne, teď už jsem z toho dost jako vypad. V rámci takhle.
0: Promiň, co to je vlastně Spartan?
1: Spartan Race je vlastně jako extrémní překážkový závod, vlastně něco jako Gladiator Race, i když ty se podle mě odvinuli z toho. Prostě jsou to extrémní překážkový závody.
0: Co v tom všechno je?
1: Běh je základ, podle mě. Mm-hmm.
0: Ale není to asi moc rovinka, viď?
1: Ideálně vlastně, kopec, protože vlastně ten Spartan je, pro mě je Spartan dost jako filozofie. Dneska podle mě ten Spartan Race, ten závod je trošičku biznis. Mm-hmm. Jo, a když můžu, a už si to můžu dovolit jako skritizovat trochu. Jedná se o to dostat tam co nejvíc lidí, aby co nejvíc lidí zaplatilo, podle mě teďka. Já jsem to bral v těch začátcích jako to, že Spartan učí lidi,
2: jak bych to řekl,
1: vypočít z ty komfortní zóny. A nejenom jako v kom vybočit, dneska si řekne, vybočil jsem z komfortní zóny, vlez jsem do bahna. Dobře, v pohodě. Ale to není ten problém. Ten problém je, že vlastně člověk jako se snaží, jako vlastně v dnešní době jsou lidi rozhozený, že mají blbý kafe, nebo že tady mají hnusný kafe, no to je hrozný. A nebo já jsem si ráno kafe nedal, já jsem si nedal tohle. A jsou z toho zničený, nebo nemají sprchu, nebo ale to je, no to jsou i blbosti, nebo nemají Wi-Fi, nebo nemají nabitý mobil, nebo něco. A lidi jsou z toho kolikrát jako opravdu rozhozený. A to už je absolutní extrém. No a vlastně lidem chybí důvod překonávat nějaký překážky. Vlastně nepřekonávají. Nikdo dneska, málo kdo překonává reální překážky. Dobře, v práci, někdo jako finanční překážky. Samozřejmě to jsou jako věci dobrý, ale žádná překážka není jako o fyzickém nebo nějaký takový jako, nebo je to, ale samozřejmě prostě takhle. Ty překážky jsou nastaveny dneska jinak. A tenhle ten celý ten Spartan Race, ta filozofie se mi líbila v tom, že člověk natrénuje to, aby dokázal běžet co nejdál, ideálně co nejvíc kopce, samozřejmě buď se některý se neběhají, chodějí se třeba, dej se, ale prostě co nejrychleji to zvládnou. A pak a je to komplexní, je tam trénování vlastně paměti, je tam, že si musí zapamatovat nějakou kombinaci čísel a na konci závodu jich říct.
2: Pak je tam balance,
1: pak tam balanční cvičení, jsou tam psilový cvičení, se zvedají různý jako šplhání, ručkování, všechny možný opičárny, což třeba Gladiator Race má ještě jako vyšperkovaný o Predator Race a tyhle ty jsou vymakaný, takže tam už opravdu člověk je skoro v opice, aby to prostě jako celý přelez. Tož není přímý fyzický.
2: Bahně a takový. No,
0: to jsem se chtěla zeptat, to bahno.
1: Voda, bahno, všechno. Jako, no první, co vám udělají, že na začátku vlídnete do bahna, už jste celý zbytek závodu v bahně. A opatlaná bahnem, že a pak spod bahna šplhat na tom laně, který klouže od toho bahna.
2: Je to
1: a je to takové, jako je to udělaný tak. A do toho tam bylo za každou nesplněnou překážku bylo 30 angličáků udělat. To jsou, že jo, takový ty výskok.
2: Já jsem netušila, kolik angličáků dokáže udělat v jednom dni.
1: Ano, tak když jsem dělal Ultra Beast, který byl v Liberci na Ještědu, vlastně můj nejtěžší Spartan byl Ultra Beast, což je skoro vlastně nejtěžší, je to nejtěžší spartanský závod. A ten byl na Ještědu a to bylo 55 kilometrů. A 3200 metrů převýšení jako na Ještědu, takže to se tam furt jako kolem Ještědu a tak.
0: A v tom jsou všechny tyhle cviky.
1: A v tom jsou tyhle všechny cviky a bohužel se mi nepovedly ani třeba cviky jako hod oštěpem, což jsou vlastně věci, které normálně člověk jako umí, ale tam nějak zafungoval psychika, jak jeden hod oštěpem nevyšel, jeden balanc nevyšel, do toho pak samozřejmě ručkování, některý typy ručkování, který jsem věděl, že neudělám, multiring a nějaký ten twister a takový, tak to jsem věděl, že nikdy neudělám. Nakonec toho bylo ještě 350 nebo 320 angličáků k tomu všemu. A to byl můj nejtěžší závod asi jako vy, no. A vlastně od té doby už jsem se pak účastnil jenom takových těch lehčích závodů. Začal jsem trénovat děti v tomhle tom, i když ty děti jsou teď jako spíš takový.
2: Ale
1: jako,
2: musím říct, že zjistíš, že opravdu jako vydržíš daleko víc, než
1: si člověk myslí.
2: Opravdu, jako, no. To je prostě perfektní tohleto.
1: A Janča se mnou absolvovala ty základní závody, se mnou absolvovala asi
0: jako
1: tři nebo čtyři.
0: Já tím taky prošla.
2: No, jako běhání úplně nemusím, ale prošla jsem tím. Měla jsem ráda ty překážky, to zdolávání.
1: Ty pětikilometrový, pět, šest kiláků.
2: Nebo třeba zimní gladiátor, kdy nám zamrzly ty kaničky.
1: No byli jsme na Slovensku, ve slovenském ráji na gladiátoru, že jo? A ve slovenském ráji a tam jsme vyběhli a první, co nás nahnali do vody a bylo asi minus 10, že jo. Takže jako teda po kolena jenom, jako do potoka. No a pak během toho závodu nám zamrzly ty kaničky, že jo. Prostě,
2: co takže to vařeš, ale už máš.
1: Takže pak jsme to tak jako sundávali, tak nám to šlo sundávali, ale byli tam lidi, kteří si rozstříhávali kaničky z bod, prostě, že jim to zamrzlo celý úplně tam.
2: Jo, jako bylo to hrozně dobrý.
1: A pak jsme si udělali ale hezký večer. My potom
2: se umíme odměnit
1: jo, tam. To takže jako po závodu jsme, jako jeli, jsme jeli do Slezský dům, do Vysokých Tater jsme jeli a tam jsme si udělali, jako, že jsme si tam dali relax a takový, jako to, takže to bylo dobrý.
0: Jak dlouho to trvá, tenhle závod? To je několik hodin, ne?
1: No, já, jelikož jsem takovej, na tyhle ty hodně dlouhý jsem byl, tak já jsem to měl, abych si za 11 hodin, ten nejdelší, jako ten, co byl asi tak nějak, tak 11.
0: A mezi tím se můžeš třeba najíst, napít, nebo
1: vůbec? Jo, to se dá občerstvovat, jako tam jsou, takhle, u těch Spartanů jsou jako striktně, že byli dvakrát, jsem se mohl dostat do takového svého jakoby
0: zázemí,
1: kde si člověk má připravený pytlík s věcma, který jako potřebuje.
0: Na záchod?
1: No v průběhu v lese nebo v takových těch některých místech jsou i kadibutky, jaký ty tojky jsou tam, ale jinak jako v lese nebo někde prostě, to, takže to je to nejmenší, jako a hlavně člověk, když sní všechny ty možný ty věci, které ho podporují, že tak občas za to prožene, ale já jsem třeba musím říct, že to jsem měl jako vychytaný Spartan Ultra, jsem měl vychytaný stravování, že jsem s tím neměl vůbec žádný problémy. A asi čtvrt roku předtím jsem byl třeba vegetarián, jako úplně, abych nevzatěžoval ten žaludek tím masem. A fakt to fungovalo, že s tím jsem fakt problém neměl, jako s tyhle věcma, no. Ale jinak s tím mám problémy, jako když jako to, tak když jsou těžší závody, jak ta člověka to, no.
2: A ty si vlastně začal říkat to s těma dětma, že jsme začali...
1: Jo, začali jsme trénovat děti, no, jako s ty Spartany a vlastně už teďka už nemám, mám jednu ambici, kterou bych se, teď mi bude 50 a chtěl bych jako si splnit jednu věc a dát Beskydskou sedmičku, což je 100 asi 105 kilometrů v horách, nebo kolem 100 kilometrů, ale dřív jsem měl běžeckou ambici, teď už mi stačí chodecká, jako rychle to dát, jakoby, v tom limitu, co je, a dát si to, jakoby, no.
0: Dá se to natrénovat, trénuješ na to?
1: Dá se to, ale právě, že mám problém s tím, že teď třeba tohleto období, co bylo, jako teď ten půl rok byl, to se nedal. Jako když jsem v Ostravě, chodím na Lysou, to je jasný.
0: Jo, jasný.
1: Po zkoušce vždycky chodím na Lysou, furt, jako tam jsem pořád. Šlapu Lysou, nebo Pustevny, nebo když je léto, tak Smrk, nebo tak, to jako jo. Ale vlastně jinak jako netrénuju, no, jakoby teďka moc netrénuju, teďka právě je to horší, že, ale teď už zase je volnějc, tak už zase to bude.
0: Dobře,
1: lepší,
0: tak to byl koníček dohromady, máte nějaký family friendly koníček, nebo relax, jak vlastně odpočíváte? Dokážete vypnout a odpočívat?
1: Ale jo.
2: No a s tím cestováním teď máme dodávku, vlastně přestavěnou jako na obytnou. Ano. A hrozně nás baví ty cesty společný a vlastně se synem a se psem a tak.
1: Syna už to tolik zas nebaví.
0: Tak kolik je synovi?
1: 15.
0: Jasně, no, tak to máme stejný, no.
1: Baví to, psa to baví vlastně. Nás to hrozně baví.
0: A ten
1: baví.
0: Nic neříká, veď?
1: Ano, jo, a my máme v plánu, teď máme v plánu Norsko vlastně na 5 neděl.
2: Na celý prázdniny.
0: Na prázdniny
1: jako, no, odmít sem veškerou práci jako v létě a máme to jako naplánovaný, ale syn se z toho trošku hroutí, říká, jako já bych tam chtěl, ale na tak dlouho.
2: A říkal, to zase budou samý kopce.
1: Říkal, to zase budou samý kopce. Já jsem říkal, no už má vymyšlený nějaký. Ne.
2: To je nejvyšší horu, že jo?
1: Ano, tak jasně, jako, nejvíc, no. Že tam všechno musí být, no.
0: To je nádhera.
1: Jo. A tam bych chtěl trénovat ještě jako to dorazit, to jestli se mi podaří na tu Beskydskou sedmičku a uvidím, jak na tom budu a pak, protože se přihlásí zatím, už to je všechno prodaný, ale prej těsně před startem se dají koupit startovní ještě.
0: A to je někdy na podzim, Beskydská
1: sedmička?
0: To je
1: konec srpna úplně. Mm-hmm. A tam mám problém trošku v divadle, protože tam samozřejmě všichni jsme ve všem a jasně. Je tam problém se zkouškama, tak uvidíme, jak to dopadne. Ale když to nedopadne letos, tak příští rok už si to nahlásím v tom divadle už rok předem a prostě dát to musím v těch 50.
0: Ty jsi zaměstnaný v Národním divadle.
1: Zaměstnaný, no, takže to.
2: Tak. Vlastně, pardon, promiň. Ty jsi vlastně ke 40 nám, nebo tak jsi šel na ten ještět, nebo běžel?
1: No, tak nějak, když bylo, no, to by bylo 45. To bylo 45.
2: No nic, vlastně. To jenom tak nemá.
0: To jsou hezké dárky.
1: No.
0: A tak zase ani to máš takový levný docela, ne? Řekneš, Miloši, tady máš dárek, běž na ještě.
1: Ne, to bylo furt, potřebuji nový boty na běhání.
0: Dovolím ti běžet na ještě.
2: Ne, ale víš co, víš, kolik má bot na běhání?
1: Už ne, už to je všechno, oni vždycky se pak jako zničejí, takže ty boty jako jsou, ale jsou v podstatě nepoužitelné, takže nosím na zahradu a můžu si vybírat, který chci na zahradu. Že?
0: Dobře, tak Miloš teď hodně povídal, vzal si solo, ale Jani, přichází teď tvá chvíle, pojďme od bot na chvíli k hudbě. Je tu altová árie z díla Ezio Christofa Willibalda Glucka. Posloucháme Prague Symphony Orchestra, který řídí Jiří Petrdlík. Zpívá můj dnešní host, mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová.

0: Na Radiu Klasik Praha zněla altová árie z díla s názvem Ezio od Christofa Willibalda Glucka. Poslouchali jsme nahrávku Prague Symphony Orchestra, který řídil Jiří Petrdlík a zpívala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová. Jani Miloši, vy jste mě povídali, že je před vámi nějaká serva padrona, nějaká akce, na kterou můžete pozvat i naše posluchače. Co to bude?
1: No, nevím, jestli všechny posluchače, protože to je v malinkým divadle. To je v divadle v Hradišti. Tak
0: krásně, budete reprízovat, ne?
1: No, budeme se snažit.
0: Snadno.
1: Máme mi 3 reprízy, že jo? U nás v Hradišti, v Mnichově Hradišti na zámku, aha, tam je klasicistní divadlo, takový malý divadlo. Maximálně asi pro 80 lidí. Tak chceme udělat jako 3 představení. A je to, ty víš, kdy to je? Já nevím, kdy to je.
2: Je to 17. 18. října.
1: Října. Mm-hmm. A je to, ale je to serva vlastně, takže tam jsme u toho sopránu, protože serva vlastně je pro soprán.
0: Ano.
1: Takže tam se Janče vrací k tomu sopránu, ale ona
2: tak je to serva padrona a je to v českém překladu od Jarka Nohavice.
1: Jasně, který to přeložil pro nás, jako vlastně.
0: Vyloženě pro vás?
1: Jenom pro nás dva vlastně to udělal.
0: Wow, to je krásný.
1: No, my jsme, jak jsme spolu dělali takový ty lazebníky v Ostravě.
0: Ano, ano, jasně, Kozifan, tu
1: tebe taky mluvit Janču
2: zase. A potom jsme dělali takový krásný program, to byl Bo Mozart. A to byly právě árie od Mozarta a od Rossiniho v překladu Jarka. A byl to takový krásný program.
1: A Jura Krhut,
2: Jura Krhut, který teďka píše vlastně se Štěpánem Kozubem krásné písničky, tak tam dělal Mozarta. A Jarek to doplnil, že jo, ještě taky něco tam taky zpíval a prostě samozřejmě to uváděl a takový. A bylo to
1: hrozně,
2: byl to opravdu perfektní program, krásný, akorát, že nám to zařízko vid.
1: Potom celý. No, měli jsme v Praze už koncert.
0: A už se to pak nerozjelo.
2: A pak nám právě Jarek říkal po nějaký době, říkal, tak co, uděláme zase nějaký Bo Mozart, nebo máte nějaký nápad? A Miloš mu právě řekl, že má tu servu.
1: Jsem dělal zrovna s Floreou, jsem dělal servu v Nových Hradech, jak na
2: zámku. A říkal,
1: zámku.
2: Že je škoda, že vlastně tomu ty lidi nerozumějí, že musí číst.
1: Že to je konverzačka. To...
0: Ano, no jasně.
2: No. A tak vlastně Jarek se pak natchnul.
1: On říkal, počkej, pošli mi to. A než dojel z toho koncertu domů, jak si to pustil a ráno už mi psal, to je dobrý, to uděláme.
0: Skvěle.
1: Takže toto, no. Takže,
0: a jak pak to bude tam... vypadat? Tam budete jenom vy dva, nějaký orchestřík, nebo to máte s klavírem, jak to bude?
2: Ne, bude komorní orchestr, čembalo, dirigent normálně, prostě jo, jako no. Produkce to.
1: A Vespo nebude.
2: A Vespo nebude, to je němý sluha, bude...
1: To no, Eliáš, to jmenuje, Anton Eliáš. On udělá u nás výborný mim, prostě artista, všechno. On už to se mnou dělal vlastně. Jsme dělali inscenaci, kterou dělala Magdalena Švecová.
2: Která to bude taky režírovat.
1: A vlastně to bude taky režírovat. Co uděláme s ní, takový, jakoby, nebude to recyklát, bude to jiný, protože vlastně ten překlad je pak trošku jiný, že jo, tak to musí jinak, jako.
2: A je hrozně vtipný ten překlad, moc pěkný, opravdu.
1: A vlastně chceme, aby to bylo všechno parta lidí, kamarádů, s kterýma se přitom pobavíme a bude to tak, jako bude to.
2: To
1: prostě
2: je úplně nejlepší, že jo, když
0: to je ideální.
2: Si můžeš pozvat lidi, s kterýma chceš bejt a je tam taková ta tvůrčí atmosféra a pohodová. Nikdo nic nehrotí a nedělá žádný stresy. Jako
1: přesně, jo. No, takže chceme, aby to proběhlo v pohodě, bylo to příjemný a ty lidi se pobavili vlastně. Udělali jsme
2: takže tím to všechny zveme teda na naše.
0: Takže Mnichovo Hradiště v říjnu, La Serva Padrona a Horákovi v hlavní roli.
1: Paní.
0: To je krásný. Já bohužel musím říct, že náš rozhovor se blíží ke konci, nebo vlastně už jsme na konci. Ovšem, na konci zazní velmi originální skladba, kterou by určitě nikdo nečekal, protože Miloši, ty zpíváš v progresivně rockové kapele, dalo by se to tak říct.
1: Ano.
0: Je to kapela A While?
1: Ano, je to kapela A While. Ona to vzniklo z původního toho Na chvíli, to byla taková kapela folková dřív.
0: Aha.
1: Tohle vlastně má trošku ten folkový nádech.
0: Je tam folkový nádech, ano.
1: A kluci si mě vlastně, to vlastně ten kytarista a skladatel je Karel Pěnkava ze sboru ze Státní opery a tam jsme se vlastně znali. On mě tam přijímal kdysi v roce 98 do sboru. Vlastně byl v umělecký radě. A jednou jsme se prostě takhle bavili a on říkal, že schání zpěváka. Já jsem řekl, jo, tak hele, tak klidně, já s vámi budu zpívat, už jsem vás slyšel někde, to je docela jako dobrý. A on říkal, tak jo, tak mi přines písničky a na jednu zkoušku jsme hráli na nějakém koncertě. A musím říct, že to je fakt složitá muzika. Tohle zrovna, co pouštíme, ne, ale jinak to byly nervy trošku. A od té doby s nima jsem už vlastně 4 roky teďka a baví mě to s klukama. Je to takový náš jako prostě jenom takový relax vlastně taky.
0: Je to
1: jako,
0: takový tvůj výlet úplně někam
1: jinam. Výlet někam jinam, vlastně návrat ke kořenům, protože vlastně jsem původně myslel, že tohle budu zpívat jako úplně.
0: A jenom zpíváš nebo i hraješ na kytaru?
1: Občas hraju na kytaru.
0: Tak jsi zase u té elektriky,
1: viď? Ale na akustickou kytaru, připojenou do elektriky. A na akustickou kytaru a jako jenom takový ty doprovody, takový jenom ty a vlastně backlighty a vlastně ještě navíc, jako když to není moc složitý a když nespívám, protože tam...
0: takže tak jsi chlap, ty se můžeš soustředit jenom na jednu věc, že jo?
1: Takže ty věci, co teďka uslyšíte, tam vlastně, tam já ty nahrávce nehraju teda, to si nahrál Karel všecko sám, ale když to hrajem na koncertech, tak tu doprovodnou kytaru hraju já ale až když přestanu zpívat.
0: Takže my se s dnešním dílem rozloučíme písní Jabloň, kterou nám zahraje kapela A While. Na Radiu Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu. Mými dnešními hosty byli Miloš Horák a Jana Levicová-Horáková. Já vám moc děkuji, že jste přišli, bylo to báječné.
2: Děkujeme za pozvání, děkujeme.
0: A s vámi se loučí od mikrofonu Mirka Časarová.